0: Tady to trošičku přibarvíme, vyfoukáme, načechráme, abychom byli večer kocourek. Co kdybych vám trošičku zastřihnul konečky?
1: Tak to tě ani nenapadne, nebo ti hrozně ublížím.
2: Slova jako stříhat, zkracovat nebo zjemnit? Ha, zapomeňte. Jinak by to nebyla ta správná léta 80. Víkend s Trvalou na Rádiu Bee.

Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: tady to trošičku přibarvíme, vyfoukáme, načechráme, abychom byli večer kocourek. Co kdybych vám trošičku zastřihnul konečky?
1: Tak to tě ani nenapadne, nebo ti hrozně ublížím.
2: Slova jako stříhat, zkracovat nebo zjemnit? Ha, zapomeňte! Jinak by to nebyla ta správná léta 80. Víkend s Trvalou na Rádiu Bee.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

ze zoufalství snadno pomate se.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

vím, že pláčem to skončí. Já už sotva se vrátím. Breč, tak raději to zkrátím. Měl jsem tě rád.

0: Tady to trošičku přibarvíme, vyfoukáme, načechráme, abychom byli večer kocourek. Co kdybych vám trošičku zastřihnul konečky?
1: Tak to tě ani nenapadne, nebo ti hrozně ublížím.
2: Slova jako stříhat, zkracovat nebo zjemnit? Ha, zapomeňte! Jinak by to nebyla ta správná léta 80. Víkend s Trvalou na Rádiu Bee.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

ta dáma, že velice bystrá. Co prý má slovo, taky

Paříži koži, hedvábí z Číny, která vždy tuší v kultuře změnu.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby.
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Víkendový guláš Radio Beat.
3: Hezký den vám přeje Petr Šimáček. Letní pneumatiky mají mít dezen hluboký aspoň 3 mm, přestože zákon povoluje jezdit až na 1,6 mm. Rozdíl je citelný, nová pneumatika s plným vzorkem zabrzdí na mokru z 80 o víc než 6 metrů dřív než ojetá. Kontrola tlaku a dezenu se vyplatí udělat před každou delší cestou. Kampaň Prahy na podporu turistického ruchu je letos postavená na literatuře.
4: Hlavní slogan zní čtěte v Praze jako v knize a cílem je přivést do hlavního města turisty, které zajímá kultura. Městská firma Praxity Tourism vytvořila celkem 3 klipy na motivy procesu France Kafky, Golema od Gustava Meyringa a třetí klip, který symbolizuje tvorbu exilových spisovatelů 20. století. Kampaň bude stát celkem 22 milionů korun. Honza Navrátil, Praha.
3: Kreml investuje stovky miliard do výzkumu dlouhověkosti a technologií, které mají prodloužit lidský život. Program zahrnuje genové terapie, 3D tisk orgánů nebo jejich pěstování v prasatech. Cílem je i praktické využití kolem roku 2030. Podle expertů jde ale spíš o ambiciozní projekty s osobními prioritami Vladimíra Putina. To byl víkendový guláš Radia Beat.
0: Krok.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Guláši, začneme sportem, protože ve Žďáru nad Sázavou by mohla vyrůst rychlobruslařská hala Martiny Sáblíkové. Součástí komplexu má být rychlobruslařská dráha, dvě ledové plochy a hotel s parkovištěm. Odhadem analytiků vyjde hala na 3,6 miliardy korun. Dávejte si pozor, protože policie varuje před novým trikem podvodníků. Falešná SMS-ka o nezaplaceném parkovném připravila ženu z Jihlavska o 15 000 korun. Ve zprávě byl totiž odkaz na web, kde měla dluh zaplatit. Po zadání údajů od platební karty jí ale krátce potom odešly z účtu peníze. Jaká je kvalita vody na koupání, to pro nás zjistil Honza Navrátil.
2: Počasí posledních dní se negativně podepisuje také na kvalitě vody v pražských přírodních koupalištích. Hygienici už reagovali a například v nádrži Džbán zakázali koupání. Důvodem je velké množství sinic a vodního květu. Sice v nižší míře, ale sinice jsou také v Šeberáku. Koupání by tu tak měli vynechat lidé, kteří jsou citliví, dále alergici a děti. Ostatní by se měli po koupání sprchovat. Honza Navrátil, Praha.
1: Víkendový guláš dnes pro vás připravil Tomáš Adamec. Tady je další rocková klasika.

0: Na velikosti záleží. Stejně jako na hustotě a počtu kudrn. To je zákon. Pro notové zápisy i vlasový porost. Víkend s Trvalou. Na Beatu.
1: Dobré ráno, Beatáci. Je sobota 25. července. Svátek má Jakub a jen pár minut po 8. hodině ranní už vás ze studia Rádia Beat na Vinici v pražských Strašnicích srdečně zdraví Jirka Rogl. No a hurá, máme před sebou oblíbený vlasatý víkend v natáčkách nebo také hermetalový, glamrockový. Někdo by možná řekl, že osmdesátkový, ale já se pokusím pustit vám třeba něco i z té současnější produkce v tomto ranku. No a takhle na úvod dne, hodiny i víkendu už tu mám připravené oblíbené, dodnes hrající dánské Pretty Maids, od nich mé oblíbené osmdesátkové a pěkně vlasaté, načesané a načančané album Future World, no a z něj si dáme slavnou singlovku Love Games.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Točíš to?
1: Jasne.
0: Fakt to točíš?
1: Říkám, že jo.
0: No, aby to nebylo málo.
2: Víkend s Trvalou. Na rádiu B.
3: A já tu mám hned do druhé nohy americkou partičku, která v tomhle našem oblíbeném víkendu ve znamení bujných kštic, trvalých a samozřejmě muziky s tím spojené, rozhodně má své nezastupitelné místo a její jméno zní Slaughter. Jejich debut Sticky to Ya se záhy stal multiplatinovým a já vzpomínám, že i u nás hned po revoluci vyšel na vinylu, no a když pak všechna tahle nádherná LPčka skončila ve výprodej, když se myslelo, že je jim definitivní konec, jak neprozíravé, že? Vzpomínám si, jak tuhle desku v Jungmance za pouhou 10 korun, ano, za 10 korun, kupovali i zapřísáhli odpůrci tohoto žánru, no a to prostě zkrátka a jednoduše kvůli té skutečně nádherné slečně, babě, která je na obalu. Já jsem tu už o tom párkrát mluvil a obvykle právě v rámci některého z těchto předchozích víkendů s Trvalou, no vzpomínám, jak mi posledně býťák Milan napsal a poslal fotku, že si dokonce nechal tenhle sexy obal udělat nad postel jako fototapetu. No tak proč ne? Tomu bych určitě rozuměl.

0: Muzika až ze samotných hlubin kosmetických kufříků. To je víkend s Trvalou na Rádiu Beat.
1: No, mně se zdá, že právě před týdnem si na festivalu Masters of Rock v Moravských Vizovicích fanoušci jistě užili vystoupení současné kapely Udo Dirkschneidera, bývalého a dlouholetého zpěváka Accept. No a já jsem si v rámci toho našeho vlasatého a nablízkaného víkendu vzpomněl, že právě tahle kapela se po Udově prvním odchodu na konci 80. let chtěla stát takovým právě tak trošku hair metalovým bandem a přizvala do svých řad vokalistu jménem David Reese. No a vzniklo mimochodem vůbec ne špatné, leč dnes opomíjené album Eat the Heat. Možná byste tu v téhle skladbě jménem Prisoner, tedy vězeň Accept, ani nepoznali, co říkáte.

0: víkend s Trvalou na Rádiu Beat.
1: Ano, my od dnešního rána, tedy zatím necelou hoďku, spolu s vámi, ano, už jste začali psát, díky za to, vzpomínáme na dobu, kdy právě ty pěstěné mohutné vlasové porosty byly symbolem té melodické a pro mnohé třeba až příliš sladké, případně sexistické hard and heavy muziky, no a téměř závěru té první hodiny, tu mám připravené britské, přímo londýnské Thunder, kapelu, která v celku úspěšně funguje dodnes a také jsme ji mohli před pár lety vidět třeba i na před chvílí zmíněném festivalu Masters of Rock. Mně osobně se líbí především frontman téhle kapely Danny Bowes, který sice už dávno, předávno tu kdysi bujnou hřívu shodil a dnes má imič spíš takového spořádaného státního úředníka, nicméně hlasovým projevem mi připomíná třeba mého dalšího oblíbence Paula Rogerse z času, kdy stál v čele Bad Company. No tak posuďte sami. Thunder, I love you more than rock and roll, tedy miluju tě víc než rock and roll. A to je teda sakra chlapské vyznání, to musíte uznat.

0: Tak to byly Genesis nabíto, já takhle v závěru hodiny zase shrnu a připomenu všechny ty kontakty přímo sem k nám do toho našeho krásného studia na Vinici v Pražských Strašnicích. Vy samozřejmě i dnes můžete posílat buď něco k víkendovému tématu, nebo co vás napadne, podněty, připomínky, vzkazy, básně, co by SMSky na číslo 720 001 222, mailová adresa je studio@radiobeat.cz. Můžete také volat na číslo 210 32 33 34 a nebo vzkaz napsat, a nebo co je úplně nejlepší, namluvit do té naší býťácké apky, a právě tak to udělal třeba Boriš.
1: Ahoj, tady Boriš, chci vás pozvat na tuto sobotu 25. července do Horního Bezděkova u Kladna, kde v rámci festiáčku zahraje kapela Living Free v čele s Honzou Holečkem a na kytaru bude hrát Rambo. Takže kdo víte, o co jde, tak doražte, můžete dorazit i vy, co nevíte, o co jde, a poznáte. Takže 25. července, sobota, Horní Bezděkov.

0: Pohodový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Generace Z a mladší, tedy lidé narození zhruba po roce 1995, se vyhýbá telefonním hovorům. Až 42% z nich hovory nepřijímá a většina se na ně musí připravit. Odborníci proto dokonce mají výraz kolergie. Téměř 78% z nich kvůli tomu přišlo o pracovní příležitosti nebo peníze. Jak vypadá Mars ze svého povrchu? O tom nám povypráví Roman Všetečka.
2: Před 50 lety dala odpověď sonda Viking 1. Vyslat loď k Marsu se vyplatí jen v určitých okamžicích, které nepanují každý rok, ale přicházejí jednou za zhruba 26 měsíců. V roce 1975 tuto příznivou konstelaci využila ke startu dvojice sond Viking. Ta byla složená ze dvou marsovských družic a přistávacího modulu. O rok později pak první snímek, který ukázal povrch Marsu přímo z místa, přinesl modul Viking 1. Tehdejší Sovětský svaz si v roce 1970 připsal úspěch, když se sonda Venera 7 stala první, která úspěšně přistála na jiné planetě. Už v té době však běžel závod o Mars, který nabízí o něco příznivější podmínky pro provoz zařízení na jeho povrchu. První neúspěšné pokusy o vyslání sond k Marsu uskutečnil Sovětský svaz v říjnu 1960. Sondy Marsnik 1 a Marsnik 2 se ovšem nedostaly ani za hranici zemské atmosféry. Více se dočtete na techne.cz.
1: Číňané představili nadějný vodíkový motor pro kamiony a těžký průmysl. Jmenuje se VP15, dosahuje účinnosti srovnatelné s dieslem, má výkon 600 koní a splňuje přísné emisní normy China 6. Díky vysoké shodě dílů se současnými motory může rychle zamířit do běžného provozu. Poslouchali jste Guláš Rádia Beat.
0: Classic rock.

0: Kluci, průšvih. Vypadnul mi vlas.
1: Ukáž? Tak to je mi líto. Potřebujeme novýho basáka.
2: Za času, kdy hustota porostu byla důležitá, stejně jako třeba kytarové solo, vznikala skvělá muzika. A právě tu si připomínáme. Víkend s Trvalou na Rádiu Beat.
3: 8 minut po 9 je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No a já tu mám v rámci toho našeho víkendu plného kapel ve znamení bujných a hustých vlasových porostů skvělé Badlands, které kdysi nehnal kupředu nikdo jiný než poslední a dlouholetý bubeník Kiss Eric Singer. Kytaru obsluhuje sám J.K. Lee, dávný spoluhráč Ozzyho Osborna, a ten parádní ječák, ten zpěv, tak ten má na svědomí bohužel již dlouho nežijící bývalý člen jedné z koncertních sestav Black Sabbath Ray Gillen. No a od Badlands jsem pro tohle pohodové sobotní dopoledne, nebo ještě ráno, vybral skladbu jménem Street Cry Freedom.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Na velikosti záleží. Stejně jako na hustotě a počtu kudrn. To je zákon. Pro notové zápisy i vlasový porost. Víkend s Trvalou. Na Beatu.
1: Zlo cítí hromobytí a ví, že hrdina si pro něj přichází. Nikoho na světě, ani zvíře, ani člověka a dokonce ani Supermana nelze srovnávat s neporazitelným hlavním hrdinou. Ano, to je jen úryvek z textu písně Last Action Hero, čili poslední akční hrdina. Ano, správně, je to píseň ze soundtracku ke stejnojmenné filmové podívané se samotným Arnoldem Schwarzeneggerem z roku 1993 a má ji na svědomí další kapela našeho tematického víkendu a tou je z amerického Sacramenta pocházející Tesla. Ano, dnes je tento pojem spojen především s elektromobily z Texasu a u nás se zase za Komančů říkalo, že tento výraz je zkratkou slovního spojení technicky slabé, ale všichni i ta americká technologická firma, i ta naše československá Tesla a nakonec i kapela

0: Točíš to?
1: Jasně.
0: Fakt to točíš?
1: Říkám, že jo.
0: No, aby to nebylo málo.
2: Víkend s Trvalou. Na rádiu Beat.
3: Víťáci, někdejší čelní představitelé toho zde zmiňovaného žánru, tedy hair metalu, nebo chcete-li glam rocku, glam metalu 80. let, fungují do dnes a i k nám tu a tam zajedou, nebo v nedávné minulosti tomu tak bylo. Vzpomínám na fajn koncerty Dokken, Kingdom Come, Europe, House of Lords, Mike'a Trampa, Jeff Scott Sota či Great White, který před lety hráli ve zlínském Golemu, no a v podstatě ve všech případech jsou právě ty načančané, natupírované vlasy už dávno minulostí, je to teď prostě už spíš jenom o té muzice a to byl i případ skvělého pražského koncertu slavných Winger. Ti to zase pěkně rozbalili tady na Chmelnici, no 15 let je to, letí to, no a právě tuhle kapelu si teď společně poslechneme, ještě v plné síle a to v jejich asi největším a také nejsladším hitu v písni s krásně nezletilým názvem 17.

0: Muzika až ze samotných hlubin kosmetických kufříků. To je víkend s Trvalou na rádiu Beat.
1: No a já tu mám už podle samotného názvu přímo kultovní The Cult, kteří a zvláště jejich frontman Ian Astbury mívali svého času. Taktéž hřívy v skutku přenádherné, nevím sice, jestli bych je zařadil přímo do toho, řekněme, hair metalu, ale na druhou stranu si myslím, že tahle písnička z let 80. je tak krásná, že nám sem prostě v tenhle sobotní dopolední pohodový čas nádherně zapadne a navíc tuhle kapelu mám rád nejen já, ale třeba i Robert Kodym, tak kdyby náhodou poslouchal, tak tahle skladba jménem Wildflower je i pro něj.

0: Ano, tak to byly The Cult na beatu a protože máme závěr hodiny, tak tu mám zase nějaké ty vaše vzkazy z mobilní apky a jsou to shodou okolností všechno pozvánky, tak si je teď společně poslechneme a potom si dáme po víkendovém guláši zase nějakou pěknou tématickou muziku.
1: Na tržišti pod Kaštany ve Zlíně je v sobotu 25. open air rockotéka Martina Koeniga. Vstup bude volný a atmosféra taky. Pozor na přání, mohou se splnit.
2: Zdar, tady Kauli. Zvu všechny býťáky na zítřejší koncert kapely Iron Maiden Revival Praha v pražském klubu Vagón. Takže sobota 25. července startujeme od 21 hodin. Zazní songy z legendárního alba Some Hidden Time, které slaví 40 let a další samozřejmě pecky, které znáte a i znáte trochu míň. Těšíme se, zdar!
3: Ahoj býťáci, všichni jste dnes zvaní od 16 hodin do rokového lesíka u Nejtku na skupiny Fred, Rain, Dead Daniels a Stellaris. Bude se opékat selátko, bude hezky, přijďte, vráťa.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Neomezené užívání mobilních telefonů může souviset s horší kvalitou spánku nebo nárůstem výskytu úzkostných poruch a celkově s omezením fyzického pohybu. Zákaz používání mobilních telefonů ve školách je proto jedním ze zásadních kroků k ochraně duševního zdraví dětí. Tak se na tom alespoň shodují odborníci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. O několik týdnů dříve zasáhlo Ústecký kraj hydrologické sucho ve srovnání s minulými roky. Například v řece Labi v Ústí nad Labem se objevily ostrovy, na které se dá z břehů vstoupit. Řada potoků na severu Čech už je naprosto vyschlých a situace už donutila úřady vyhlásit zákaz odběru povrchových vod na 120 místech. Výšlap do středověku připravil kolega Luboš Dvořák.
2: Majestátní hrad Bezděz je orientačním bodem opředený temnými zákoutími českých dějin téměř 8 století a prochází změnami. Středověk zde skončil definitivně po více než 760 letech, když památkový ústav po dlouhých peripetiích vybudoval splachovací záchody pro návštěvníky, obsluhu i umělce. Do té doby si byli všichni rovni před kadibudkou. Co však zřejmě zůstane navždy, je, že nahoru i dolů se musí po svých. Další velkou radostí na Bezdězu je, že se vrátila Černá Madonna Montserratská, ale z Labského Pískovce. Jde o kopii dřevěné Madony, která sem doputovala ze Španělska v roce 1666. Na hrad Madonu přivezl benediktinský mnich. Měl tři stejné sošky. Jednu zanechal ve Vídni, druhou v pražských Emauzích a třetí vynesl na Bezděz. Její originál už zdobí nějaký čas kostel v nedalekých Doksech. Nabízí se tak možnost je porovnat. Sílu k výstupu na Bezděz přeje Luboš Dvořák.
1: To byl víkendový guláš a Tomáš Adamec. Tady je další roková pecka.
0: Classic Rock.

0: Víkend s Trvalou na Rádiu Beat.
1: 7:10 je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No a v duchu těch bujných kštic a vůbec takové té glam metalové image se nesl na konci 80. let velký návrat samotného Alice Coopera. Ano, právě tehdy vzniklo jeho již 18. studiové album Trash a na něm se objevila celá řada hostujících zpěváků a muzikantů. Mezi něž patří i John Bon Jovi, Richie Sambora, Steve Lukather nebo Steven Tyler a Joe Perry z Aerosmith. Tahle deska obsahuje ten slavný hitový single Poison, ale i spoustu a spoustu dalších právě tak poprokově, popmetalově laděných písní, no a jednou takovou je ta s romantickým názvem Only My Heart Talking.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Kluci, průšvih. Vypadnul mi vlas.
1: Ukáž? Tak to je mi líto. Potřebujeme novýho basáka.
2: Za času, kdy hustota porostu byla důležitá stejně jako třeba kytarové solo, vznikala skvělá muzika. A právě tu si připomínáme. Víkend s Trvalou na Rádiu Beat.
3: Great White, tak to je, jak známo, označení pro obávaného velkého bílého žraloka a právě podle něj se již od roku 1977 jmenuje americká hardrocková kapela, která bývávala označována spolu s pár dalšími za plagiátory Led Zeppelin. No, oni vlastně později také natočili hned celé album písní coverů téhle legendární kapely. No a protože hlavní úspěchy Great White přišly v těch... V té jejich muzice i tehdejšímu vzezdění zaslíbených osmdesátkách, dáme si právě z té doby, z roku 1987, krásnou skladbu, takovou klipovku jménem Rock Me.

0: na velikosti záleží. Stejně jako na hustotě a počtu kudr. To je zákon. Pro notové zápisy i vlasový porost. Víkend s Trvalou. Na Beatu.
1: Víťáci, pokud jste někteří tak nějak jako plus minus v mém věku a sledovali jste tu rockovou muziku tím pádem v 80. letech, určitě se vzpomínáte, že tehdy si ty zde o tomto víkendu tak nějak trošku skloňované Trvalé na hlavách nechala udělat celá řada do té doby v podstatě normálních rockových muzikantů, normálních rockových kapel, napadá mi i mě třeba Judas Priest, Kiss, Whitesnake, pěkný jako i květák, jak se říkalo, měl tehdy na hlavě i Ozzy a spolu s ním i jeho tehdejší kytarový objev Zakk Wylde, no a svou image a také sound ve druhé polovině 80. tak to změnili také do té doby čelní představitelé té takzvané nové vlny britského heavy metalu Saxon. No a vznikla v roce 1985 třeba tahle moc hezká písnička jménem Rock'n'Roll Gypsy.

0: Točíš to?
1: Jasně.
0: Fakt to točíš?
1: Říkám, že jo.
0: No, aby to nebylo málo.
2: Víkend s Trvalou. Na rádiu Beat.
3: No a další kapelou toho našeho načesaného, natupírovaného, načančaného a také trošku make-upovětějšího víkendu není nikdo jiný než Twisted Sister. No a vybral jsem písničku, ke které vznikl klip, který se dá v síti velice snadno dohledat i dnes a který začíná scénkou ve škole, kde učitel jasnej záporňák peskuje studentíka, teenagera, který si na školní sešit namaloval logo právě téhle kapely, tedy Twisted Sister. Co chceš v životě dělat, zeptá se ho velice neurvalým povýšeným stylem a odpověď zní I wanna rock. A je tak hlasitá a důrazná, až ten učitýlek jako nenáviděná autorita proletí stropem. A právě tak, tedy I wanna rock, se jmenuje i tahle písnička.

Classic Rock Non-Stop. Radio B.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby.
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Víkendový guláš Radio Beat.
3: Hezký den vám přeje Petr Šimáček. Letní pneumatiky mají mít dezen hluboký aspoň 3 mm, přestože zákon povoluje jezdit až na 1,6 mm. Rozdíl je citelný, nová pneumatika s plným vzorkem zabrzdí na mokru z 80 o víc než 6 metrů dřív než ojetá. Kontrola tlaku a dezenu se vyplatí udělat před každou delší cestou. Kampaň Prahy na podporu turistického ruchu je letos postavená na literatuře.
4: Hlavní slogan zní čtěte v Praze jako v knize a cílem je přivést do hlavního města turisty, které zajímá kultura. Městská firma Praxity Tourism vytvořila celkem 3 klipy na motivy procesu France Kafky, Golema od Gustava Meyringa a třetí klip, který symbolizuje tvorbu exilových spisovatelů 20. století. Kampaň bude stát celkem 22 milionů korun. Honza Navrátil, Praha.
3: Kreml investuje stovky miliard do výzkumu dlouho věkosti a technologií, které mají prodloužit lidský život. Program zahrnuje genové terapie, 3D tisk orgánů nebo jejich pěstování v prasatech. Cílem je i praktické využití kolem roku 2030. Podle expertů jde ale spíš o ambiciozní projekty s osobními prioritami Vladimíra Putina. To byl víkendový guláš Radia Beat.
0: Krok.

0: Muzika až ze samotných hlubin kosmetických kufříků. To je víkend s Trvalou na Rádiu Beat.
1: 6:56 je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a já tu, Beatáci, pro vás teď mám na to sobotní dopoledne připravenou skutečnou lahůdku, takový přímo dezertík v podobě skladby Stars, a ten název je skutečně výstižný. Na tomto bohulibém projektu se v roce 1985 totiž podílelo skutečně nebývalé množství skutečných hvězd žánru hard and heavy a jim dominovali právě ti z kapel tady po celý víkend zmiňované hair či glam metalové scény. Vyjmenovat je všechny by byl asi úkol nadlidský a ani nemáme tolik času, tak alespoň zmíním, že vše proběhlo pod skladatelskou i pěveckou taktovkou samotného Ronnieho Jamese Dia a spolu s ním tu zapěli a zahráli třeba Jeff Tate, Queensryche, Don Dokken, George Lynch, Paul Shortino, Blackie Lawless, Wasp, Tommy Aldridge, Vivian Campbell, Jimmy Bain a spousta dalších muzikantů. Takže Stars právě teď na beatu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Víkend s Trvalou na Radio Beat.
1: Pinkerim 69, no tak tahle německá kapela existuje dodnes a můžeme ji vídat i na našich pódiích, nicméně mě se nejvíc líbila ještě v těch svých počátcích, kdy jsme je hned z kraje 90. mohli vidět i tady v Praze, co by před kapelu, zde o tomto víkendu bezesporu brzy taktéž zmíněných švédských Europe. No a u mikrofonu stál ještě Andy Deris, který byl pak, jak se říká, přitažen k podstatně populárnějším Halloween. Já bych všem milovníkům právě toho melodického hard rocku doporučil především druhé studiové album Pinkerim 69, album One Size Fits All z roku 1991, kdy už při pohledu na obalu znáte, že nám tahle muzika do víkendu plného těch nejbujnějších kštic nádherně zapadne. No a dáme si mou oblíbenou Talk to the Moon.

0: Kluci, průšvih. Vypadnul mi vlas.
1: Ukáž? Tak to je mi líto. Potřebujeme novýho basáka.
2: Za času, kdy hustota porostu byla důležitá stejně jako třeba kytarové solo, vznikala skvělá muzika. A právě tu si připomínáme. Víkend s Trvalou na Rádiu Beat.
3: Ano, celý tento víkend je, jak jste ostatně znovu slyšeli, a tedy až do zítřejšího nedělního večera bude o vlasech, a to právě o těch, které dali název celému mnohými, tak trochu možná právě díky té okázalé nablízkané image vysmívanému žánru hair metal. No a právě tahle načesaná image nebyla v počátcích cizí ani německým, dodnes úspěšně fungujícím Axis. Právě tak jsem je já osobně poprvé viděl, stejně jako možná někteří z vás v roce 1989 v Budapešti, kde vystoupili v roli předkapely Black Sabbath, a právě tahle titulní skladba z jejich albového debutu Kingdom of the Night tam tehdy zazněla na úvod z toho jejich krátkého, ale pěkně energického vystoupení.

0: na velikosti záleží. Stejně jako na hustotě a počtu kudrn. To je zákon. Pro notové zápisy i vlasový porost. Víkend s Trvalou.
1: No, máme tu rok 1986 a věznou sestavu, kterou pro stvoření své nové kapely přizval ku spolupráci po odchodu z domovských Van Halen, no, kdo jiný než David Lee Roth. Bubnoval skvělý Greg Bissonette, baskytary se ujal již tehdy fenomenální Billy Sheehan a kytaristou se stal již tehdy virtuózní hráč Steve Vai. V nové kapele Davida Lee Rotha se hodně dbalo na vzhled, k čemuž kromě nákladních kostýmů patřily i ty zde zmiňované řádně pěstěné a dlouhé vlasové porosty a kromě toho muziku tahle v podstatě supergroup se vším všude dělala opravdu skvělou. No, kdo jste snad ještě neměl tu čest, posuďte sami, Shy Boy, to je název téhle písně.

0: No, nám dohráli Jetroutal a během nich mi tady zvonil, blikal žlutě ten náš telefon, protože jste chtěli lístky do Lokte, kde tahle kapela zahraje právě přesně za týden, v sobotu 1. srpna. Já tu ale už žádný nemám, nebo mu nevylučuju, že třeba Standa v pondělí zase nějaký vyloví, ale to, co jsme tu ze Standou měli od středy, to jsme vám už rozdali, nicméně si můžete lístky třeba koupit, když tam, pokud se tam chystáte, myslím, že vyprodáno ještě není. No a mám tu zase nějaké ty vaše aktuální pozvánky na dnešek. Pavel píše: dnes, tedy v sobotu 25.7. zahraje táborská rocková parta Po přechodu od 18 hodin na pivovaru Kněžínek v Českých Budějovicích na srazu skútrů. Program na celý den pro celou rodinu, srdečně zvou kapela a pořadatelé. V další pozvánce se praví: ahoj, zveme všechny dnes, taktéž 25.7. do legendárního areálu v Hrošce u Dobrušky, kde od 21 hodin zahraje kapela 4 vaty, tohle nám poslal Jirka. No a další pozvánky, ty mám tak, jak je to úplně nejlepší, namluvené do té naší apky.
1: Nazdár, tady dvojka z pivovaru Klok. Chci vás všechny pozvat na tradiční Klok Days. V sobotu zahrajou The Streets, něco a večer Denoy. Spousta skvělého našeho piva, spousta skvělého jídla. Přijďte, čau.
2: Ahoj všichni, chtěl bych vás pozvat do Předbořic u Kovářova na rokovou zábavou s kapelou All Right Band z Kladna. Akce se koná za každého počasí, v party stanu občerstvení zajištěno.
3: Čau, tady je Božský Zdeněk z kapely Fousatej Had. Chtěl bych pozvat všechny příznivce kvalitní hudby 25. Šlikova Ves, Ujičína, Fichtelka. Doražte, budeme se na vás těšit. Čau.

0: Vítkovi guláš Rádia Beat.
1: Guláš začneme sportem, protože ve Žďáru nad Sázavou by mohla vyrůst rychlobruslařská hala Martiny Sáblíkové. Součástí komplexu má být rychlobruslařská dráha, dvě ledové plochy a hotel s parkovištěm. Odhadem analytiků vyjde hala na 3,6 miliardy korun. Dávejte si pozor, protože policie varuje před novým trikem podvodníků. Falešná SMS-ka o nezaplaceném parkovném připravila ženu z Jihlavska o 15 000 korun. Ve zprávě byl totiž odkaz na web, kde měla dluh zaplatit. Po zadání údajů od platební karty jí ale krátce potom odešly z účtu peníze. Jaká je kvalita vody na koupání, to pro nás zjistil Honza Navrátil.
2: Počasí posledních dní se negativně podepisuje také na kvalitě vody v pražských přírodních koupalištích. Hygienici už reagovali a například v nádrži Džbán zakázali koupání. Důvodem je velké množství sinic a vodního květu. Sice v nižší míře, ale sinice jsou také v Šeberáku. Koupání by tu tak měli vynechat lidé, kteří jsou citliví, dále alergici a děti. Ostatní by se měli po koupání sprchovat. Honza Navrátil, Praha.
1: Víkendový guláš dnes pro vás připravil Tomáš Adamec. Tady je další rocková klasika.

0: Točíš to?
1: Jasne.
0: Fakt to točíš?
1: Říkám, že jo.
0: No, aby to nebylo málo.
2: Víkend s Trvalou. Na Rádiu Beat.
3: 7 minut po 12. je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No já už tu mám další z kapel, pro kterou ty dnesko těžko uvěřitelné účesy a také růžové oblečky v těch 80. letech byly naprosto neodmyslitelné. No a vidíte, přežili dodnes a třeba i na našich pódiích se představili už jako taková normálně civilně vyhlížející rocková kapela a čas jen ukázal, jak byly ty jejich písničky krásně a nadčasově napsané. No a řeč je tu o amerických YNT, či chcete-li Yesterday and Today, a sahám po známém albu Black Tiger z roku 1982 a dáme si trojku, třetí track jménem Don't Wanna Lose, přičemž fanoušci našeho Vitacitu si v refrénu můžou i dnes zpívat jen Její láska tu zůstala.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Muzika až ze samotných hlubin kosmetických kufříků. To je víkend s Trvalou na rádiu Beat.
1: No a já musím říct, že si docela dobře vzpomínám, jak si z těch kapel, o kterých je tu celý tento víkend řeč, a jejich členové mnohdy vypadali jako načesané a tak trošku jako zmalované veřejné sexuální pracovnice, dělali legraci jejich kolegové třeba z těch thrash metalových a vůbec těch, řekněme, normálních rockových a metalových kapel a nazývali je posery, tedy anglicky posers. No a v tomhle je úžasná ta naše čeština, my jsme je prostě tehdy nazývali tak, jak se to píše, tedy posers, a taky jsme z té image nebyli úplně na větvi, no a kapelou v jejímž případě tehdy vizážisté lakem na vlasy a nirtěnkou rozhodně nešetřili, byli bezesporu švédští Europe, no a tak jsem z té doby vybral alespoň skladbu, ve které se pozastavili nad nelehkým osudem indiánů kmene Cherokee, tak se ostatně i sama skladba jmenuje.

0: Víkend s Trvalou na Rádiu Beat.
1: No a v našem víkendu Trvalek, jak jste si ho tuhle sami pěkně pojmenovali, a proti tomu rozhodně já nic nemám, by neměli a určitě nemohou chybět američtí Wasp. Vzpomínám, jak skutečně nebývale natupírované ty vlasy měly ještě v roce 1992, kdy jsem je já osobně viděl poprvé naživo v německém Mannheimu na festivalu Super Rock, takové německé obdobě, co se týče toho line-upu slavné akce Monsters of Rock. Tehdy Blackie a Wasp měli jako žhavou novinku koncepční album The Crimson Idol a tak většina skladeb tam zazněla z ní. No a jako jediná vzpomínka na ta slavná 80. léta tam na závěr tedy zahráli skladbu Wild Child a já myslím, že i ta by nám do toho našeho víkendu parádně zapadla, ale vybral jsem pro tuhle chvíli ještě o malinko starší a myslím taktéž moc krásný kousek jménem Sleeping in the Fire.

0: Kluci, průšvih. Vypadnul mi vlas.
1: Ukáž? Tak to je mi líto. Potřebujeme novýho basáka.
2: Za času, kdy hustota porostu byla důležitá stejně jako třeba kytarové solo, vznikala skvělá muzika. A právě tu si připomínáme. Víkend s Trvalou na Rádiu Beat.
3: No, my určitě ani dnes nemůžeme nezmínit, že v těch 80. letech si ty zde o tomto víkendu tolik skloňované Trvalé na těch svých horkých hlavách nechala udělat, a už jsme o tom tady mluvili, celá řada normálních rockových muzikantů, třeba jsme jmenovali Ozzyho, Judas Priest, Whitesnake, Saxon tu dokonce, zazněli, že chtěli být takovou hair metalovou kapelou, a to také byl případ hlavních Kiss. Ano, ty taky chtěli nějaký čas vystupovat takhle, vlastně o tom, že to byl cílený záměr a že Paula Stanleyho role frontmana takto zaměřené kapely náramně bavila, se můžete dočíst i v té podle mne skvěle sepsané biografii Gina Simonce. No a právě v takovéto konstelaci, v takovéto podobě, ještě s Ericem Carrem za bicími, jsme mohli zastihnout Kiss i v Budapešti v roce 1988, kdy na tamním tedy shodou okolností Kiss stadionu, psáno ale Kiss stadionu s těmi dvěma S, zahráli tehdy 2. září a dobře si vzpomínám, že to byl pátek.

0: to byly Rush na beatu, tahle kapela v této době brázdí pódy a po spolení v Spojených státech. Já sleduju ty videa a tak. A Anika je čím dál tím lepší za bicími, tak se těším, až přijedou do Evropy. Nevím, jak je vy, ale já tedy vyrazím do Berlína, což je tak nějak téměř nejblíž, ale budu hrát i v Polsku a v řadě dalších měst. Do Mnichova vím, že razí také bíťáci, někteří lístky ještě tak nějak jako jsou. Není to úplně vyprodaný, takže můžete to ještě zkusit. Nicméně teď tu mám pozvánky nějaké, ne na Raš, ale na nějaké ty tuzemské bohulibé akce a načtené právě vámi krásně do té naší býťácké mobilní apky.
1: Na tržišti pod Kaštany ve Zlíně je v sobotu 25. Open Air rokotéka Martina Koeniga. Vstup bude volný a atmosféra taky. Pozor na přání, mohou se splnit.
2: Zdar tady Kauli. Zvu všechny býťáky na zítřejší koncert kapely Iron Maiden Revival Praha v pražském klubu Vagón. Takže sobota 25. července startujeme od 21 hodin. Zazní songy z legendárního alba Subhuman Time, které slaví 40 let a další samozřejmě pecky, které znáte a i znáte trochu míň. Těšíme se, zdar!
3: Ahoj býťáci! Všichni jste dnes zvaní od 16 hodin dorkového lesíka u Nejtku na skupiny Fred, Rain, Dead Daniels a Stellaris. Bude se opékat salátko, bude hezky, přijďte. Vráťa.
4: Ahoj, tady Boriš. Chci vás pozvat na tuto sobotu 25. července do Horního Bezděkova u Kladna, kde v rámci festiáčku zahraje kapela Living Free v čele s Honzou Holečkem a na kytaru bude hrát Rambo. Takže kdo víte, o co jde, tak doražte, můžete dorazit i vy, co nevíte, o co jde a poznáte. Takže 25. července, sobota, Horní Bezděkov

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Generace Z a mladší, tedy lidé narození zhruba po roce 1995, se vyhýbá telefonním hovorům. Až 42% z nich hovory nepřijímá a většina se na ně musí připravit. Odborníci proto dokonce mají výraz kolergie. Téměř 78% z nich kvůli tomu přišlo o pracovní příležitosti nebo peníze. Jak vypadá Mars ze svého povrchu? O tom nám povypráví Roman Všetečka.
2: Před 50 lety dala odpověď sonda Viking 1. Vyslat loď k Marsu se vyplatí jen v určitých okamžicích, které nepanují každý rok, ale přicházejí jednou za zhruba 26 měsíců. V roce 1975 tuto příznivou konstelaci využila ke startu dvojice sond Viking. Ta byla složená ze dvou marsovských družic a přistávacího modulu. O rok později pak první snímek, který ukázal povrch Marsu přímo z místa, přinesl modul Viking 1. Tehdejší Sovětský svaz si v roce 1970 připsal úspěch, když se sonda Venera 7 stala první, která úspěšně přistála na jiné planetě. Už v té době však běžel závod o Mars, který nabízí o něco příznivější podmínky pro provoz zařízení na jeho povrchu. První neúspěšné pokusy o vyslání sond k Marsu uskutečnil Sovětský svaz v říjnu 1960. Sondy Marsnik 1 a Marsnik 2 se ovšem nedostaly ani za hranici zemské atmosféry. Více se dočtete na techne.cz.
1: Číňané představili nadějný vodíkový motor pro kamiony a těžký průmysl. Jmenuje se VP15, dosahuje účinnosti srovnatelné s dieslem, má výkon 600 koní a splňuje přísné emisní normy China 6. Díky vysoké shodě dílů se současnými motory může rychle zamířit do běžného provozu. Poslouchali jste Guláš Rádia Beat.
0: Classic rock.

0: na velikosti záleží. Stejně jako na hustotě a počtu kudrn. To je zákon. Pro notové zápisy i vlasový porost. Víkend s Trvalou. Na Beatu.
1: 13 minut po 13. hodině, tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a v našem víkendu s Trvalou samozřejmě nemůžeme vynechat Whitesnake, Davida Coverdale, no a právě David v polovině 80. let kvůli té kýžené nové, a to nejen vlasové image z kapely, dokonce vyházel muzikanty, kteří sice skvěle hráli, ale do té populární vizuální představy tehdy nějak prostě nezapadali. Ten zvuk původně bluesrockově laděných Whitesnake se posunul k takové té tehdy módní až přeslazenosti a určitě není také nezajímavé, že v klipu ve videu k následující skladbě té doby Is This Love účinkují už úplně jiný muzikanti než ti, kteří ve studiu nahráli. Nicméně David zpívá skvěle a i tahle skladba už dnes bezesporu patří ke klenotům rockové historie.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Točíš to?
1: Jasne.
0: Fakt to točíš?
1: Říkám, že jo.
0: No, aby to nebylo málo.
2: Víkend s Trvalou. Na Rádiu Beat.
3: Víťáci, předpokládám, že doma v teple a v pohodičce u svých přijímačů s rádiem Beat vám jistě nehrozí žádné nebezpečí, anglicky danger, no a jako dokonce dvojité nebezpečí, tedy danger, danger se jmenuje další glam hair metalový band, který v našem víkendu s Trvalou rozhodně nemůže chybět. No a právě o téhle party si teď dáme už podle názvu tak trochu nezbednou klipovku, která vznikla roku 1989 a ten název zní Nody, Nody.

0: Muzika až ze samotných hlubin kosmetických kufříků. To je víkend s Trvalou na Rádiu B.
1: No já už tu mám, a jak jsem ostatně i slíbil, jednu současnou, dnes právě již tedy zmíněnou kapelu, jejíž jméno zní pěkně osmdesátkově, Steel Panther. Tahle americká parta se prezentuje především jako taková karikatura či parodie právě na ten sexistický heavy rock 80. let, ale jejich koncert se vždy od té kostýmové stylizace a klišé tehdejších rockerů spíš jen, jak oni sami říkají, odpíchne, a je to pak už spíš neuvěřitelný a nutno říct, že i velmi zábavný mejdan. No a mejdan, čili party každý den, party all day s dodatkem Fuck All Night, mají i v tuto chvíli Steel Panther právě tady u nás.

0: Víkend s Trvalou na Rádiu Beat.
1: No a máme tu velký neodmyslitelný hit své doby, Halekačku přímo s veselým barevným klipem a názvem Cherry Pie. Je nutno říct, že ačkoliv americká kapela jménem Warrant existuje, nahrává a koncertuje od roku 1984, pokud vím prakticky dodnes, i když už ve značně tedy pozměněné sestavě právě tahle skladba a potažmo celé stejně nazvané album, tedy Cherry Pie, i když o ten třešňový koláč tam asi tak úplně nejde, že jo? Právě tahle píseň jim přinesla největší a již nikdy nezopakovaný komerční a také samozřejmě finanční úspěch, a to si tedy myslím, že napsali a nahráli bezesporu podstatně hodnotnější záležitosti. Nicméně, jak jsem říkal, tuhle skladbu si ve víkendu s Trvalou rozhodně odpustit nemůžeme a ode mě to dnes již bude kousek na rozloučenou, totiž jsem tu zahlíd už tamhle za oknem Dana Kohouta, takže se můžete těšit na něj, a Jirka Rogl, tedy moje maličkost, vás tím pádem dnes naposledy zdraví ze studia Rádia Beat a budu se na vás těšit zase zítra.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Neomezené užívání mobilních telefonů může souviset s horší kvalitou spánku nebo nárůstem výskytu úzkostných poruch a celkově s omezením fyzického pohybu. Zákaz používání mobilních telefonů ve školách je proto jedním ze zásadních kroků k ochraně duševního zdraví dětí. Tak se na tom alespoň shodují odborníci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. O několik týdnů dříve zasáhlo Ústecký kraj hydrologické sucho ve srovnání s minulými roky. Například v řece Labi v Ústí nad Labem se objevily ostrovy, na které se dá z břehů vstoupit. Řada potoků na severu Čech už je naprosto vyschlých a situace už donutila úřady vyhlásit zákaz odběru povrchových vod na 120 místech. Výšlap do středověku připravil kolega Luboš Dvořák.
2: Majestátní hrad Bezděz je orientačním bodem opředený temnými zákoutími českých dějin téměř 8 století a prochází změnami. Středověk zde skončil definitivně po více než 760 letech, když památkový ústav po dlouhých peripetiích vybudoval splachovací záchody pro návštěvníky, obsluhu i umělce. Do té doby si byli všichni rovni před kadibudkou. Co však zřejmě zůstane navždy, je, že nahoru i dolů se musí po svých. Další velkou radostí na Bezdězu je, že se vrátila Černá Madonna Montserratská, ale z Labského Pískovce. Jde o kopii dřevěné Madony, která sem doputovala ze Španělska v roce 1666. Na hrad Madonu přivezl benediktínský mnich. Měl tři stejné sošky. Jednu zanechal ve Vídni, druhou v pražských Emauzích a třetí vynesl na Bezděz. Její originál už zdobí nějaký čas kostel v nedalekých Doksech. Nabízí se tak možnost je porovnat. Sílu k výstupu na Bezděz přeje Luboš Dvořák.
1: To byl víkendový guláš a Tomáš Adamec. Tady je další roková pecka.
0: Radio Beat. Classic Rock.

0: Průšvih. Vypadnul mi vlas.
1: Ukáž? Tak to je mi líto. Potřebujeme novýho basáka.
2: Za času, kdy hustota porostu byla důležitá stejně jako třeba kytarové solo, vznikala skvělá muzika. A právě tu si připomínáme. Víkend s Trvalou na Rádiu Beat.
3: Tak přátelé, jak jsme slyšeli, maminka měla ráda různý alkohol, tatínek zase hodně ostrý rock'n'roll, jak zpíval Michal. Ani se nedivím, že měl takový rock'n'rollový střevo. V každém případě já vás vítám v odpoledním vysílání Rádia Beat. Je 14 hodin a 12 minut. Od mikrofonu vás zdraví Dan Kohout. No a jsme v těch osmdesátkách. To už víte od mého kolegy Jiřího, který vám to všechno osvětlil. Takže já, jako vždycky odpoledne, pouze navážu a nic vysvětlovat vůbec nemusím. Osmdesátky, ty už jsem docela zažil. To už jsem byl při smyslech. No, bylo mi nějakých 20 a potom plus, jo? Když to vemu v těch osmdesátkách postupně rok po roku. Tak to už jsem nebyl úplně mimo mísu. No a tak jsem si je užil. Každý v osmdesátkách poslouchal různou muziku. Někdo ještě zůstal tradičně v 60, 70, dejme tomu, a v 80 přicházely další skvělé novinky a hlavně nová móda. Já se přiznám, že jsem se strašně divil, já jsem to prostě nepochopil, když jsem viděl fotky a plakáty, hlavně které jsme scháněli, že jo, těch kapel, že jsou všichni kudrnatý ty kluci. Já jsem říkal, to je zvláštní, to asi... Když je člověk kudrnatý, tak ho vemou do kapely, když má dlouhý kudrnatý vlasy. Jinak má smůlu, ale ono to bylo, jak víme, úplně jinak, protože ta móda šla tak uchylně daleko, že si ty chlapi i ty rockeři nechávali natáčet vlasy. A to já jsem fakt nevěděl. Já jsem byl tak naivní, že jsem si myslel, že jim to tak přirozeně roste. No a on už Jirka teďka odešel, má takový dlouhý vlasy, já mu to poradím, jestli nechce zkusit image 80. let, že by si nechal udělat natrvalo, nebo trvalou, ale on mě asi pošle někam, jak ho znám. V každém případě pojďme k další kapele, Tiger Tales, to ještě je stále, pozor, velšská glam metalová kapela z Cardiffu, vznikla v roce 1984, respektive v tomto roce vznikla, nebo už rostla jejich kariéra, jejich úspěšný album Berserk, který ale až z roku 1990 bylo asi nejúspěšnější a dostala se do top 40 v hitparádách, tedy v té britské rozhodně. Ano, tuto kapelu v tom 84. založil kytarista Jay Pepper, nebo John Pepper, basista Pepsi Tate vlastním jménem Justin Smith a bubeník Ian Welsh. Potom se ještě přidal další kytarista Phil Harling a zpěvák Jim Dovey. No a tato kapela v skutku v těch osmdesátkách měla obrovský úspěch. Potom přerušila kariéru v roce 1996, ale v roce 2005 se dala znovu dohromady a funguje až do dnešních dnů. Tak teď už jsou to samozřejmě postarší pánové. Ale my si pojďme pustit píseň z dob, kdy to byly ještě fakt krásní mladíci s hustým porostem na hlavě, ale pozor, oni se spíš vyznačovali, co se týče vizáže, ani ne tou trvalou, těma kudrlinkama, ale spíše takovýma navatupíro, tedy natupírovanýma kšticema, který kolem její hlavy zářili jako svatozář. Jirko, ty jsi tady nebyl, já když jsem to uváděl, ten úvod tady, že máš taky dlouhý vlasy, nechtěl bys osmdesátky zkusit, že by ses nechal ty kudrlinky. Jako, co? Teho, pozor, Jirka, ty vole, teď to rozpustil, no a má to teda fakt vzrostlý, no ale počkej, ale kdybys to natočil, ještě, my tě slyšíme, v pohodě, do toho nejdeš teda už, Ne, tak teď Jirka jsem poprvý v životě zažil a že ho znám už leta. Normálně rozpustil háro a udělal tady na mě takový ten metalový pohyb, jak vlaje tou hřívou. No docela mu to závidím, ty jeho vlasy. No tak to více. On je mladší, takže on ty vlasy ještě má na rozdíl ode mě. Tiger Tales, Living Without You.

Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: velikosti záleží. Stejně jako na hustotě a počtu kudr. To je zákon. Pro notové zápisy i vlasový porost. Víkend s Trvalou. Na beatu.
1: Ještě jedna vzpomínka na ty osmdesátky. Víte, co, čím byly pro mě nebo pro mý ročníky, kluci i holky mýho ročníku, určitě se mnou budou souhlasit, že to byla doba, kdy jsme byli krásní, mladí a hepcí. Holky tedy ještě stokrát víc, krásné, mladé a hepké. A že ta hudba té doby, těch osmdesátek, ten glam rock nebo hard rock, hard rock, byla velice taková atraktivní, taková poproková, taková rock'n'rollová, vzešla z rock'n'rollu a velice chytlavá s tvrdým zvukem. No jim tady, to je jedno. No a tato hudba se výborně hodila, protože oslovovala tu naší generaci, tak se hodila k takovým těm mejdánkům a balení holek. No a to je taková ta doba, ne zrovna prvních lásek, ale dejme tomu pokračování prvních nebo navazování druhých. No tak a do téhle doby a muzika, která tomu odpovídá, tak do téhle doby patřila i kapela Enough is Enough, což byla kapela, která vznikla v roce 1984 jako Enough is Enough. Tahle ta kapela se soustředila kolem muzikantů, jako byl Donny V a basista Chip Zenov. Ano, k téhle kapele potom se připojili další muzikanti, Paul Gilbert, Nelson, ale to byly spíš takový vzory, než že by se připojili. Kapela posléze se dostala, a to bylo její štěstí, do vysílání MTV, tehdy v těch osmdesátkách MTV, ne že by začínalo, ale bylo v plné síle a tahle televize dokázala spoustu hvězd dostat na výsluní. Dneska to je takový trošku složitější, ale o tom by vám mohli vyprávět muzikanti, kteří se muzikou živí, tedy hlavně ti rockoví, ale i jiní. Ta současná sestava, protože oni fungují od roku 1984, představte si, až do dnešních dnů, tak je to Chip Zenov, to je už legenda, Jason Herman, Chris Densky a Louis Kellel. Významným bubeníkem třeba byl B.W. Boesky, který tuhle tu kapelu napomohl dostat do těch výšin popularity. Pak to byl Gino Martino, Pete Cometa, Alex Kane a další. V téhle kapele se opravdu prostřídalo spoustu muzikantů. Já vám pustím pecku a vrátím se k té charakteristice té muziky, že při prvním poslechu jakýkoliv písničky vás tady ty kapely, ať to byla ta nebo ta, hned chytly. To je třeba i případ písně Kiss the Clown, Polibek Clowna. No a na tohle zbalíte holku. Není to žádný oplodňovák, je to prostě fofrovka. Ale i takováhle skladba, to byste se divili, jak to s tím děvčetem pohne. Kiss!

0: Točíš to?
1: Jasne.
0: Fakt to točíš?
1: Říkám, že jo.
0: No, aby to nebylo málo.
2: Víkend s Trvalou. Na rádiu B.
3: No tak uznejte, Floydi nikdy nesklamou. To byla skvělá skladba, slavná skladba Young Lust. Všichni známe, ale pojďme do osmdesátek a ke kapele, která patří opravdu k těm nejslavnějším v těchto letech. Kapela Skid Row. Je to stále existující partička z New Jersey, která byla založena v roce 1986. Svoji největší slávu kapela zažila na konci 80. a na začátku 90. Ve formaci, kterou tvořil Sebastian Bach, tohle jméno všichni rockeři samozřejmě znají, Dave the Snake Sebou, kytarista, Sebastian samozřejmě zpěv, že jo, to je jasný, jsem zapomněl poznamenat, Scott Hill, kytara, Rachel Bolan, baskytara a Rob Effuso, bicí. V tuhle dobu první dvě jejich alba, Skid Row, tedy eponymní z roku 1989 a Slave to the Grind z roku 91, získali multiplatinu. Mezi jejich největší hity patří například, abych vám to připomněl, nebo tuhle kapelu připomněl, 18 Life, potom ještě další pecka I Remember You, to je krásný název, že jo, co si budeme povídat, Youth Gone Wild, Monkey Business, Slave to the Grind, Wasted Time, nebo třeba ještě In a Darknet Room a potom pecka, která vás teď určitě rozhejbe. Get the fuck out!

0: samotných hlubin kosmetických kufříků. To je Víkend s Trvalou na Rádiu Beat.
1: No a jsme v další fázi přehlídky kapel 80. let. No a teď vám představím kapelu, kteří mnozí z vás, kteří tuhle tu dobu samozřejmě pamatujou, tak budou znát. Rock'n'rollová víceméně také označována, i když jako samozřejmě to není taková ta klasická rock'n'rollová bluesová rovnácká, jak byla hezky označena. Blues a rock'n'roll to jsou styly, které jsou založeny nejen na té formě, ale hlavně na tom projevu, abych to tak nějak označil. No a právě KK Wild je kapela, která patří k těm nejvýznačnějším z těch 80. let. No a jsem říkal, že je to rock'n'rollová kapela, tak jsem se vlastně tak trošku trefil, protože ta následující píseň, Přátelé, která je skvělá, tedy musím říct, se jmenuje Rock'n'roll. Bar 5. I think it's easy for hard copy. Tonight at 7:30.
2: I think that's a good thing, don't...
3: It needs to teach you to think.
4: The Roger Pines production.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám přeje Petr Šimáček. Letní pneumatiky mají mít dezen hluboký aspoň 3 mm, přestože zákon povoluje jezdit až na 1,6 mm. Rozdíl je citelný, nová pneumatika s plným vzorkem zabrzdí na mokru z 80 o víc než 6 metrů dřív než ojetá. Kontrola tlaku a dezenu se vyplatí udělat před každou delší cestou. Kampaň Prahy na podporu turistického ruchu je letos postavená na literatuře.
2: Hlavní slogan zní čtěte v Praze jako v knize a cílem je přivést do hlavního města turisty, které zajímá kultura. Městská firma Praxity Tourism vytvořila celkem 3 klipy na motivy procesu France Kafky, Golema od Gustava Meyringa a třetí klip, který symbolizuje tvorbu exilových spisovatelů 20. století. Kampaň bude stát celkem 22 milionů korun. Honza Navrátil, Praha.
1: Kreml investuje stovky miliard do výzkumu dlouho věkosti a technologií, které mají prodloužit lidský život. Program zahrnuje genové terapie, 3D tisk orgánů nebo jejich pěstování v prasatech. Cílem je i praktické využití kolem roku 2030. Podle expertů jde ale spíš o ambiciozní projekty s osobními prioritami Vladimíra Putina. To byl víkendový guláš Rádia Beat.

0: Víkend s Trvalou na Rádiu Beat.
1: No, když máte babu, přátelé, která miluje Briana Adamse, tak jste vždycky druhej. Tak trošku tomu Brianovi závidím, no, tak je dobrý, no, fajn, má chraptivý hlas, dělá skvělou muziku, udělal spoustu hitů, nemůžete se měřit, ale hold se na to člověk musí nějak povznést, popřípadě, když je přílišné depresi, dát si panáka. Ale pojďme dál, je 15 hodin, 12 minut, posloucháte Rádio Beat, od mikrofonu vás zdraví Dan Kohout, no a máme ty osmdesátky. Tedy natupírovaný rockery nebo rockery s Trvalou, to je jasný, všichni víte, o jakou dobu jde a mnozí z vás jste ji zažili na plný pecky, co si budeme povídat. Jedna z takových kapel, která je opravdu takovou ikonou 80. let, je kapela Def Leppard. To rozhodně. Je vlastně v té době jedna z nejslavnějších, co si budeme povídat. Já jsem si říkal, co bych mohl říkat o této kapele, jenom stručně, protože ta jejich historie je fakt bohatá a je to, jak jsem taky poznamenal, kapela, která patří k těm legendárním. Jenom poznamenám, že je to anglická kapela, která vznikla v roce 1977 v Sheffieldu, ještě navíc v tom průmyslovém městě legendárním, že jo. Pamatujete na film Donaha? Tak to je film právě o těch chlapech, který celý život dělali v těch ocelárnách v Sheffieldu, který byli potom v 70. letech, myslím, rušeny. Tam to nějak bylo v režii, jak se jmenovala ta ministerská předsedkyně, sakraty, jo, teď si nespomenu. No víte, o kom mluvím. No a tak vzniknul ten film, jak ty chlapy vymýšleli, protože dostali padáka, že z té továrny, jak se uživit, a udělali ten výborný nápad, že udělají strip show, a ten film o tom je takovej tragikomický, neřekl bych jako úplná komedie. Končí to hezky, ale ten film je vynikající právě v tom, že poukazuje na situace, kdy se člověk dostane opravdu úplně až na dno a musí něco vymyslet, aby se vůbec uživil. Tak to je vzpomínka na Sheffield v souvislosti s filmem Donaha a taky s rodnou, teď jsem chtěl říct vsí, ne, s rodným městem kapely Def Leppard. Tak zopakuji to, vznikla v Sheffieldu v roce 1977. Kapela, která dosáhla obrovské úspěchu, hlavně proto, protože tvořila takovou tu muziku, takovou tu stadionovku, která chytne každýho. A přitom to nebylo blbý nebo hloupý. Jo? Rock of Age, Def Leppard.

Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

že i Martin Kraus zažil situace, kdy nevěděl kudy kam. Člověk neví, kam se má podít, má nějaký problémy osobní, tak chce někam prostě vypadnout, někam, kde to ani nezná, ale hlavně, kde bude sám a může si spoustu věcí rozmyslet, tak volil cestu vlakem na Kolín. Tak, nádherná písnička. Vnímavý člověk přesně ví, o čem to asi je. Ale my pojďme zpátky do těch osmdesátek. A v osmdesátkách se projevovaly zaplať pámbu i baby. Baby rockerky. Třeba kapela Vixen, která vznikla v Minnesotě v roce 1973. Prodírala se populární scénou poměrně dlouho, ale až ty léta 1987 až 1992 přinesly týhletý kapele velký úspěch a stala se, aspoň v Americe, rozhodně velice populární a holky si konečně mohly v podstatě vydělat na živobytí. Ty léta jejich aktivního působení spadají tedy od roku 1973 do roku 1982, pokud se dívám správně, od roku 1973 do roku 1992, pak byla pauza a od roku 1997 do roku 1998 to byl takovej pokus o znovuzrození, to příliš nevyšlo a pak od roku 2001, tedy v novém miléniu, až do současnosti. I když samozřejmě nebudu to posuzovat, ježišmarja, nejsem kompetentní, ale pravda je, že Vixen měli, kdy ty holky byly krásný, mladý a hebký, tak spadají skutečně do těch let 1973 až 1992, ale spíš ty 70. 80. No a to tehdy holky natočily spoustu hitů, třeba skladbu Fallen Hero.

0: na velikosti záleží. Stejně jako na hustotě a počtu kudrn. To je zákon. Pro notové zápisy i vlasový porost. Víkend s Trvalou. Na Beatu.
1: No tak uznáte, že takovejhle oplodňováček rokovej Dream On se hodí na sobotní odpoledne, ale teď už pojďme zase zpátky na ty osmdesátky a ke kapele, kterou možná, pardon, mnozí z vás neznáte. Kick Tracy, to je americká hardrocková kapela z LA, z Kalifornie, sformovala se nebo byla založena v roce 1988. Zpočátku skutku hrála se záměrem, že budou hrát hardrockovou muziku, ale posléze se přeci jen přeformovali nebo přeorientovali, jak chcete, na glam metal. Ty jejich nejúspěšnější doby patří právě ke konci 80. let. Kapela, ta její kariéra netrvala příliš dlouho. Jak jsem řekl, začali v roce 1988 a kapela se v roce 1993, tedy 5 let poté, rozpadla. V každém případě po ní zůstaly velice zajímavé nahrávky a co se týče té americké scény, tak patří k velice důležitým kapelám 80. a počátku 90. let, tedy toho hair rocku a glam rocku. Kick Tracy, Tangerine Man.

0: Jasne.
1: Fakt to točíš?
0: Říkám, že jo.
1: No, aby to nebylo málo.
2: Víkend s Trvalou. Na rádiu Bí.
3: A teď je strašně zajímavá kapela se strašně zajímavým zakladatelem. Kapela Quiet Riot, americká heavy metalová kapela, která vznikla v roce 1973 a tuhle kapelu založil kytarista, řeknu jeho jméno a všichni budete vědět, no legendární Randy Rhoads. Společně s baskytaristou Kelly Gemmem. Ta kapela se původně jmenovala Match One, pak se přejmenovala na Little Woman, nebo Women, a nakonec na Quiet Riot. V původní sestavě, kterou vedl zpěvák Kenny DeBrown, patřili ještě kytarista, tedy samozřejmě Randy Rhoads, baskytarista Kelly Gemme a bubeník Drew Forsyth. Tak to byl základ kapely Quiet Riot. Kapela fungovala od roku 1973 až do roku 1989, pak pauza, od roku 1991 až do roku 2003, 2004 až 2007, tady opravdu jsou takový zajímavý pauzy. No a představte si, od roku 2010 až dosud. Samozřejmě bez Randyho Rhoadse, který tragicky zahynul a bylo mu opravdu málo let. Ale proč o něm mluvím? No tak Randy Rhoads byl tak vynikající kytarista, že si ho vybral Ozzy Osbourne nebo jeho management do kapely Ozzyho Osbourna. A Mr. Crowley, že jo, to je asi nejslavnější spolupráce Ozzyho Osbourna a Randy Rhoadse. To teď nebudu pouštět samozřejmě, to si pouštíme dost často v rádiu Beat. Já vám pustím Randyho Rhoadse s kapelou Quiet Riot v písni, která je neméně skvělá, která se jmenuje Slick Black Cadillac.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Guláš začneme sportem, protože ve Žďáru nad Sázavou by mohla vyrůst rychlobruslařská hala Martiny Sáblíkové. Součástí komplexu má být rychlobruslařská dráha, dvě ledové plochy a hotel s parkovištěm. Odhadem analytiků vyjde hala na 3,6 miliardy korun. Dávejte si pozor, protože policie varuje před novým trikem podvodníků. Falešná SMS-ka o nezaplaceném parkovném připravila ženu z Jihlavska o 15 000 korun. Ve zprávě byl totiž odkaz na web, kde měla dluh zaplatit. Po zadání údajů od platební karty jí ale krátce potom odešly z účtu peníze. Jaká je kvalita vody na koupání, to pro nás zjistil Honza Navrátil.
2: Počasí posledních dní se negativně podepisuje také na kvalitě vody v pražských přírodních koupalištích. Hygienici už reagovali a například v nádrži Džbán zakázali koupání. Důvodem je velké množství sinic a vodního květu. Sice v nižší míře, ale sinice jsou také v Šeberáku. Koupání by tu tak měli vynechat lidé, kteří jsou citliví, dále alergici a děti. Ostatní by se měli po koupání sprchovat. Honza Navrátil, Praha.
1: Víkendový guláš dnes pro vás připravil Tomáš Adamec. Tady je další rocková klasika.

0: až ze samotných hlubin kosmetických kufříků. To je víkend s Trvalou na rádiu Beat.
1: Ano, muzika až ze samotných hlubin. To jsem chtěl zdůraznit, přátelé. Je 16 hodin a 11 minut, posloucháte rádio Beat. No a máme tady ty osmdesátky. A co se týče těch hlubin, kdo z vás zná kapelu Autograph? To je kapela, nebo byla kapela, americká kapela, která vznikla v Los Angeles v Kalifornii v roce 1983. Jejich největší sláva spadá do roku 1984, kdy vydali vlastně, dá se říct, jediný hit, ale ten se teda fakt proslavil. Ten hit se jmenuje Turn Up the Radio. Já vám ho za chvilinku pustím. Výborná pecka. Ta kapela fungovala od roku 1983 do roku 1989, pak pauza, jak to u těchto kapel bývá, 97. až 2002, 2005 až 2013 a od roku 2013 pak do roku 2023. Což je teda docela zajímavý, protože tato kapela, tedy kapela Autograph, zanikla před 3 lety. Co máme za rok? 2026, že jo? No, tak říkám pravdu. Takovou vůči osobností týhletý kapely tam ani nemůžeme říci, kdo to byl. Dala to parta prostě skvělých muzikantů, ale Steve Lynch byl asi jeden z těch, kteří byli tou vůči osobností týhletý party. Takže dá se říct, přátelé, jediný hit kapely Autograph, Turn Up the Radio.

Radio Beep. Radio Beep. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Víkend strvalo na Rádiu Beat.
1: Ano, je to tak, víkend strvalo, no je to tak, berte to jako trošku jako nad věcí. V každém případě do těch osmdesátek patří velice výrazná kapela téhle doby. Cinderella, tedy panenka, tuhle kapelu mnozí čeští nebo československí posluchači, rockeři znají, protože to byla parta, která opravdu přesáhla hranice Spojených států a dostala se do širokého povědomí všech rockerů na celém světě. Troufám si to říct a myslím si, že se nemýlím. Tedy, Cinderella byla americká kapela, která vznikla v roce 1983 ve Filadelfii. Poprvé se objevila v polovině 80. let a teď bacha s multiplatinovými, ale dokonce dvěma alby s hitovými singly. Protože Cinderella v té polovině 80. let opravdu měla obrovský potenciál skladatelský a interpretační a dostala se fakt strmým postupem nahoru. Tyhle ty alba se těšily popularitě a už o tom znova mluvím, v 80. 90. letech frčela hudební stanice MTV. Nebyly to žádný keci tehdy a takový ty ptákoviny, ale prostě ta stanice pouštěla jeden videoklip za druhým. Takže když se na to člověk koukal, tak to bylo hrozně zábavný pro nás ještě v tom východním bloku, když jsme to konečně chytli, že jo, v těch devadesátkách a mohli jsme na to koukat, tak to bylo luxusní, no, tak byly tam takový ty bloky. Pop music, jako taneční muziky, ale i rockový. A bylo to fakt inspirativní, musím říct. Na začátku působení kapela hrála ve stylu hard rocku, mluvím o kapele Cinderella, a glam metalu. A pozor, pak přišly devadesátky.

kapela zasekla v glam metalový éře. Zajímavý názor, ale ono je to pravda. Ale když mísíte ty styly, ono totiž vůbec nejde o to, kam se chcete zařadit, když skládáte písničku. O čem to je? Když skládáte písničku a skládáte ji upřímně, tak je vám úplně uprdele, přátelé, jestli je to folkroková skladba, nebo metalová skladba, nebo hardrocková skladba, nebo já nevím, jo. Jde o to, aby to byla pravda a aby to byl váš pocit. No a to tím právě Kýfr myslel, že sice se dostali do nějakého stylu jiného, z toho bluesrockového, ale jde o to, jak ta písnička vyzní a koho osloví a jak ty lidi osloví. Jo, proto tady jenom připomínám můj osobní názor. Já úplně prdím, přátelé, na nějaký styly a žánry. O to vůbec nejde. Jde o to, že když napíšete písničku, ať hudbu nebo text, nebo dohromady, tak to musí jako oslovit. Jo? A je to jedno, jestli je to prostě hard rock, heavy metal nebo co. Jo, na to si prostě, si myslím, posluchači nehrajou ani já. A některé kapely teda jo, že odmítají hrát jiný styl než heavy metal třeba, nebo odmítají jiný styl než tamhleto, tudleto, ale myslím, že hudba je jenom jedna a o tom to je. A proč o tom mluvím? Protože právě Cinderella, která jakoby patřila do toho stylu glam metalu, hard rocku, tak i blues rocku. A právě skladba The More Things Change začíná takovým blues rockovým stylem a je tak tvárná, plastická a nádherná, že vám jim prostě musím pustit.

Classic Rock.

0: vypadnul mi vlas.
1: Ukáž. Tak to je mi líto. Potřebujeme novýho basáka.
2: Za času, kdy hustota porostu byla důležitá, stejně jako třeba kytarové solo, vznikala skvělá muzika. A právě tu si připomínáme. Víkend s Trvalou na Rádiu Beat.
3: Tady vidíme, jak doba pokročila a je úplně jedno, jestli je baskytarista hololavej, nebo kytarista, nebo zpěvák, jde pouze o muziku. No ale v těch dobách 80. ta možná vizáž hrála roli. Tím se nehodlám zabývat, ale chci vám představit kapelu, kterou možná neznáte. Jmenuje se Love Hate. To je americká kapela z LA a vznikla v roce 1985. Lídrem téhle kapely byl zpěvák Jesse Peart, kytarista, to byl lídr tady, a jeho parťáci byli kytarista Stevie Pierce, baskytarista Christian Kimmett a bubeník Charles Evans. Takhle vypadala základní sestava kapely Love Hate. No, kapela, která fungovala a největší úspěchy zaznamenala v letech 1985 až 1999. Pak si dala 3 roky pauzu a od roku 2022 funguje až do dnešních dnů. V současnosti Jesse Peart je tedy zakladatel a lídr nebo frontman téhle kapely, Stevie Pierce, Christian Kimmett a Charles Evans. Tak tady je taková ta základní sestava a touhle kapelou prošlo spoustu vynikajících muzikantů. Mark Torian, Cordell Crockett, jména ne zas tak známá, ale pro znalce v podstatě rozeznatelná, protože se objevili tihleti lidi, tihleti muzikanti v různých slavných kapelách. Ale to nehodlám rozebírat, to nás nezajímá. Nás zajímají noty, že jo? A muzika, tak já vám pustím od kapely Love Hate skladbu, která patřila k těm jejich nejlepším a skladbu, která je v podstatě proslavila. Blackout in the Red Room.

0: Na velikosti záleží. Stejně jako na hustotě a počtu kudrn. To je zákon. Pro notové zápisy i vlasový porost. Víkend s Trvalou. Na beatu.
1: No a pojďme se vrátit do historie československého Big Beatu, respektive slovenského, ale v osmdesátkách jsme byli ještě s našimi přáteli a bratry Slováky jeden stát. No a i české faninky drtily kapely, a to teda jako dosti, že jo, až na padrť, až na semínka, kdybych to měl takhle říct. Kapely jako Elán, že jo, koho bych ještě jmenoval, já už si to jmenu, nepamatuju, pardon, ale Elán si pamatuju určitě, já osobně tuhle kapelu považuju za vynikající, především co se týče jejich interpretace, repertoáru skvělýho, protože oni měli kolem sebe výborní skladatele a textaře, no ale hlavně, co ty naše český holky bralo za srdce, co se budeme povídat, byla Tublatanka. Ano, Tublatanka, to bylo zjevení. To byl originál ve své době, ještě jak vystupovali v těch svých slovenských krojích, že jo, ale o to nešlo, to byla prostě image, která je velmi důležitá pro prezentaci kor dnešní době, tam to mám takový pocit, že hraje tu nejhlavnější roli, ale Tublatanka v těch osmdesátkách v skutku byla velmi, velmi populární, originální a skvělá kapela. No, tak si musíme připomenout, že jo, samozřejmě. Takže dámy, vám, kterým už dnes není 18, co si budeme povídat, ale jste stále půvabné a přitažlivé a byli jste faninky Tublatanky, teď oslovuju samozřejmě býtěčky, který teď poslouchají, tak já vám udělám radost, jo. Tublanka, osmdesátky, já se vrátím. To je pozor, symbolický název. Symbolický tvrzení.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Víkendový guláš Radio Beat.
2: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Generace Z a mladší, tedy lidé narození zhruba po roce 1995, se vyhýbá telefonním hovorům. Až 42% z nich hovory nepřijímá a většina se na ně musí připravit. Odborníci proto dokonce mají výraz kolergie. Téměř 78% z nich kvůli tomu přišlo o pracovní příležitosti nebo peníze. Jak vypadá Mars ze svého povrchu? O tom nám povypráví Roman Všetečka.
3: Před 50 lety dala odpověď sonda Viking 1. Vyslat loď k Marsu se vyplatí jen v určitých okamžicích, které nepanují každý rok, ale přicházejí jednou za zhruba 26 měsíců. V roce 1975 tuto příznivou konstelaci využila ke startu dvojice sond Viking. Ta byla složená ze dvou marsovských družic a přistávacího modulu. O rok později pak první snímek, který ukázal povrch Marsu přímo z místa, přinesl modul Viking 1. Tehdejší Sovětský svaz si v roce 1970 připsal úspěch, když se sonda Venera 7 stala první, která úspěšně přistála na jiné planetě. Už v té době však běžel závod o Mars, který nabízí o něco příznivější podmínky pro provoz zařízení na jeho povrchu. První neúspěšné pokusy o vyslání sond k Marsu uskutečnil Sovětský svaz v říjnu 1960. Sondy Marsnik 1 a Marsnik 2 se ovšem nedostaly ani za hranici zemské atmosféry. Více se dočtete na Technet.cz.
2: Číňané představili nadějný vodíkový motor pro kamiony a těžký průmysl. Jmenuje se VP15, dosahuje účinnosti srovnatelné s dieslem, má výkon 600 koní a splňuje přísné emisní normy China 6. Díky vysoké shodě dílů se současnými motory může rychle zamířit do běžného provozu. Poslouchali jste Guláš Rádia Beat.

0: Jasně.
1: Fakt to točíš?
0: Říkám, že jo.
1: No, aby to nebylo málo.
2: Víkend s Trvalou. Na rádiu Beat.
3: No a jsme v další hodince, je 17 hodin a 13 minut. Od mikrofonu rádia Beat vás zdraví Dan Kohout a pojďme do další kapely, která v těch osmdesátkách patřila a dodnes patří k těm top kapelám, tedy k těm nejslavnějším. Kapela, která byla založena v roce 1985 v LA, když v 86. podepisovali smlouvu s velice slavným vydavatelstvím Geffen Records, tak byl jejich zpěvák Axl Rose, kytarista Slash, kytarista Izzy Stradlin, basák Duff McKagan a bubeník Steve Adler. No tak, teď už asi víte, dle tohoto složení, o koho šlo. A opravdu o jednu z nejslavnějších kapel té doby, ale vlastně i celý historie Big Beatu, Guns N' Roses. Víc o tom nemusím hovořit, protože všem je to naprosto jasný, kdo jsou Guns N' Roses, jakými problémy prošli, že jo, no tak nebyli sami, Axl Rose, chlást, drogy a tak dále. Ale když jsem byl na tom jejich koncertě, když se dali znovu dohromady, to bylo na Letný, ne, v Letňanech, pardon, Letná, Letňany, v Letňanech a byl jsem tam s Otou Sémanem, s našima buchtama jsme tam byli a byli jsme naprosto nadšený, jak ta kapela zahrála. Axl Rose se dal dohromady a zpíval jako bůh. Je nádhera, že se někdy ti interpreti, ať jsou to zpěváci nebo kytaristi, prostě instrumentalisti, když se dostanou do nějakých těch drogových, alkoholických problémů, že se z toho dostanou, že se z toho vybabrají, tak to chci říct, a pak po letech, mnoha letech, udělají takovýhle krásný koncert. To je jenom taková moje vzpomínka. V každém případě Guns N' Roses patří k těm kapelám 80. let a já vám pustím teď písničku, která možná pro některý není zas tak známá, ale nechci vám šáhat do svědomí. V každém případě to není takový ten hlavní hit, který pouštíme na rádiu nebo který kluci hrajou na koncertech. Ta skladba se jmenuje 14 Years.

Rádio Beat naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: rizika až ze samotných hlubin kosmetických kufříků. To je víkend s Trvalou na Rádiu B.
1: No a další lahůdka 80. let. Red byla americká glam rocková kapela, která vznikla v roce 1976 v Kalifornii, jak jinak, že jo. Svoji největší slávu kapela dosáhla největšího a komerčního úspěchu v 80. letech. Mezi jejich největší hity patří například Laying Down, pamětníci poznají možná, Wanted Man, či You're in Love a Vehicle JR. Ovšem, ten největší hit byl rozhodně skladba, kterou vám teď pustím. Round and Round.

0: Víkend s Trvalou na Radio Beat.
1: Ne, že by chlapci z kapely Hrmskrm měli Trvalou, ale patří rozhodně do té sféry nebo do těch dob 80. let. Kapela, která vznikla v roce 1987, fungovala velice úspěšně až do roku 2008, pak měla pauzičku a od roku 2013 funguje dodnes. Harry Hess, to je současný lídr, Peter Lesperance, Darren Smith nebo Greaton Dawn. Tou kapelou neprošlo mnoho muzikantů, tam to je taková trvalka, co se týče personálu, musím říct. V každém případě, co můžu ještě o nich říct, krom toho, že je to velice populární kapela po celém světě, která dobila vlastně veškeré ty posty, po kterých kapely toužej. To znamená, že chtějí být populární, slavný nejen ve své domovině, ale i dál a dál a dál, až po celý země kouli. Toto se povedlo kapele Hrmskrm. Takže pojďme tedy k tomu vzniku. Jak už jsem řekl, kapela vznikla v roce 1987 v Torontu, v Ontáriu, tedy v Kanadě. Co je třeba poznamenat, že nejvíc populární byla ve své rodné zemi, tedy v Kanadě, a taktéž v Japonsku. To Japonsko je takový zvláštní fenomén. Si všimněte, že když mluvíme o různých kapelách, které jsou různě slavné po Evropě, v Americe a po celém světě, tak mnohé z nich získaly popularitu díky velkému úspěchu v Japonsku. To Japonsko je takový odrazový můstek, mně přijde. Je to zajímavé, to bych chtělo za studii, ale já myslím, že už někdo tu studii určitě napsal o fenoménu publika v Japonsku. Já to najdu, až budeme mít příležitost, třeba nějakému tématu samotného, přátelé, by mě to zajímalo. Hrmskrm, Slowly Slipping Away.

0: průšvih. Vypadnul mi vlas.
1: Ukáž? Tak to je mi líto. Potřebujeme novýho basáka.
2: Za času, kdy hustota porostu byla důležitá stejně jako třeba kytarové solo, vznikala skvělá muzika. A právě tu si připomínáme. Víkend s Trvalou na Rádiu Beat.
3: Když na to tak koukám a když to porovnávám, tak zjišťuju, že opravdu LA a vůbec Kalifornie je takovou tou nejhlavnější líní rockových kapel, ale to asi všichni moc dobře víme. Ale ne, že by to byla jediná líheň, samozřejmě těch ložisek je po celém světě mnohem, mnohem víc. Pojďme ale k další kapele, která vznikla v LA. A to v roce 1987. Junkyard, americká heavy hard rocková kapela, jak bývá označována. Kapela, která vznikla ve stejné době jako Guns N' Roses. A byly tyhle kapely mezi sebou porovnávány a kritikou tak fanoušky. Jak říkám, kapela byla srovnávána s Guns N' Roses a dokonce stejně ve stejné době Guns N' Roses a Junkyard podepsali smlouvu u stejného vydavatelství. Co je výsledkem? Junkyard měli ty nejslavnější časy mezi lety 1987 až 92. Potom měli 8letou pauzu a od roku 2000 fungují do současnosti. V každém případě, kdo zná kapelu Junkyard a kdo zná kapelu Guns N' Roses, tady jasně do dnešních dnů takový důkaz, se mnohem lépe prosadili Guns N' Roses než Junkyard. To ovšem neznamená, přátelé, že Junkyard dělá blbou muziku nebo horší než Guns N' Roses. Dělá jinou a skvělou, takže si zasloužej, aby zazněli i o tomto víkendu na Rádiu Beat jako představitelé 80. Junkyard, All the Time in the World.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Neomezené užívání mobilních telefonů může souviset s horší kvalitou spánku nebo nárůstem výskytu úzkostných poruch a celkově s omezením fyzického pohybu. Zákaz používání mobilních telefonů ve školách je proto jedním ze zásadních kroků k ochraně duševního zdraví dětí. Tak se na tom alespoň shodují odborníci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. O několik týdnů dříve zasáhlo Ústecký kraj hydrologické sucho ve srovnání s minulými roky. Například v řece Labi v Ústí nad Labem se objevily ostrovy, na které se dá z břehů vstoupit. Řada potoků na severu Čech už je naprosto vyschlých a situace už donutila úřady vyhlásit zákaz odběru povrchových vod na 120 místech. Výšlap do středověku připravil kolega Luboš Dvořák.
2: Majestátní hrad Bezděz je orientačním bodem opředený temnými zákoutími českých dějin téměř 8 století a prochází změnami. Středověk zde skončil definitivně po více než 760 letech, když památkový ústav po dlouhých peripetiích vybudoval splachovací záchody pro návštěvníky, obsluhu i umělce. Do té doby si byli všichni rovni před kadibudkou. Co však zřejmě zůstane navždy, je, že nahoru i dolů se musí po svých. Další velkou radostí na Bezdězu je, že se vrátila Černá Madona Montserratská, ale z Labského Pískovce. Jde o kopii dřevěné Madony, která sem doputovala ze Španělska v roce 1666. Na hrad Madonu přivezl benediktinský mnich. Měl tři stejné sošky. Jednu zanechal ve Vídni, druhou v pražských Emauzích a třetí vynesl na Bezděz. Její originál už zdobí nějaký čas kostel v nedalekých Doksech. Nabízí se tak možnost je porovnat. Sílu k výstupu na Bezděz přeje Luboš Dvořák.
1: To byl víkendový guláš a Tomáš Adamec. Tady je další roková pecka.
0: Radio B. Klasy.

0: hustoty záleží. Stejně jako na hustotě a počtu kudr. To je zákon. Pro notové zápisy i vlasový porost. Víkend s Trvalou. Na beatu.
1: Na úvod poslední hodiny Painkiller, výborný album Judas Priest, titulní skladba, kterou já přímo miluju, protože to je opravdu mistrovská přehlídka mistrovských kytar. Asi tak bych to řekl. Ale pojďme dál. Jsme stále v těch osmdesátkách a představujeme zásadní kapely 80. let, ale i ty, které v těch osmdesátkách byly velice populární a žádaný a čas je potom jakoby zahladil. Tak není to zase pravidlem, ale na některý už jsme narazili. V každém případě kapela Mötley Crüe, to je kapela, kterou čas opravdu nezahladil. Americká metalová kapela SLA, zase ta Kalifornie, vidíte to, vznikla v roce 1981 a založil ji baskytarista Nicky Six, velice známé to jméno, vidíte i dodnes, a bubeník Tommy Lee. K ním se poté připojili kytarista Mick Mars a zpěvák Vince Neil. To jsou všechno slavný jména. Kapela celosvětově prodala přes 100 milionů desek, takže to nejsou žádný chachaři, co si budu povídat. Dosáhla taky 7 platinových nebo multiplatinových certifikací, 9 alb top 10 v žebříčku Billboard 200, včetně alba Dr. Feelgood z roku 1989, který je jediným studiovým albem Motley Crue, který se dostalo na první místo. 22 top 40 mainstreamových rockových hitů a ještě mají 6 top 20 popových singlů, tak vidíte, že se začlenili do různých žánrů Motley Crue. Tak, zásadní kapela 80. let, ale jak jste sami slyšeli, nejen 80. tahle ta kapela funguje dodnes. No a já vám pustím skladbu, která se jmenuje Too Young to Fall in Love.

ladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: jasně.
1: Fakt to točíš?
0: Říkám, že jo.
1: No, aby to nebylo málo.
2: Víkend s Trvalou. Na Rádiu B.
3: No a teď vám pustím kapelu, která měla perfektně nastartováno, ale bohužel tragická nehoda přerušila, co přerušila, ale ukončila jejich kariéru. Ta kapela se jmenovala Hanoi Rocks. Byla to finská kapela, která vznikla v Helsinkách v roce 1979. Byli první finskou kapelou, která se dostala do britských hitparád a byli populární i v Japonsku.

Turné bylo ale zkráceno, když jejich bubeník Nicholas Rizzo Diggle v prosinci 1984 zemřel při nehodě způsobený řízením pod vlivem alkoholu, takže si za to vlastně mohl sám. I když není to tak pravda, jo. Dingley neřídil, řídil Vince Neil, no a ten způsobil tuto nehodu, takže vlastně Dingley v tom byl nevinně. Kapela se ze ztráty nikdy nevzpamatovala, až v červnu 1985 oznámila svůj rozpad. To je smutný, vidíte. Tak vynikajícího bubeníka, ožralej spoluhráč, kamarád, zabije v autě pod vlivem alkoholu, kapela se rozpadne, tam se to teda sešlo velice tragicky. Vůbec si z toho nehodlám dělat legraci, to by mě ani nenapadlo. V každém případě nahrávky kapely Hanoi Rocks zůstaly tak aspoň takováhle vzpomínka na jednu z nejvýznamnějších kapel evropských, která nepochází ani z Británie, na kapelu Hanoi Rocks Lucky.

0: Muzika až ze samotných hlubin kosmetických kufříků. To je víkend s Trvalou na Rádiu Beat.
1: A teď další kapela, tentokrát super skupina 80. let, i když spíše konce 80. let, protože sformovala se až v roce 1989. Dem Yankees, to byla americká kapela, kterou tvořil kytarista a zpěvák Tommy Shaw, slavné to jméno, vidíte, basák a zpěvák Jack Blades, kytarista Ted Nugent, no tak tohle jméno známe velice dobře, a bubeník Michael Cartellone. To byla kapela Dem Yankees. Oni fungovali od roku 89 do 94. Pak 4 roky pauza od 98. do 2001, pak 2004, to jsou takový ty výkřiky do tmy, to známe, že jo. A pak další výkřik do tmy 2010 a pak už se to definitivně rozpadlo. Přesto tato kapela, a není divu, po sobě zanechala stopy prostřednictvím vynikajících desek a nahrávek, takže o tom žádná. Jedna ze slavných písní týhletý skupiny se jmenuje Coming of Ages, Dem Yankees.

0: Víkend s Trvalou na Rádiu Beat.
1: Tak to byl takovej lehoučkej rock'n'rollek pro sobotní podvečer. Dire Straits, Walk of Life. No a já se loučím, přátelé, protože teď vám pustím kapelu, která rozhodně patřila k těm vrcholům 80. let. A to je kapela Van Halen a skladba Blood and Fire. Určitě Van Halen patří k těm pilířům rock'n'rollu nebo roku 80. let. Co si budeme povídat? Tak je to taková zlatá tečka za tím dnešním tematickým odpolednem, vidíte. V každém případě vysílací den Rádia Beat nekončí, naopak. Za chvilinku už je tady Radek a roková pípa, takže si můžete zakalit s Radkem s výbornou rokovou muzikou. Vaše požadavky už tady lítají o sto péro, takže Radek nebude mít určitě nějaký problém, že by neměl z čeho brát. V každém případě zítra opět od 14 odpoledne se v osmdesátkách na vás těší Dan Kohout. Tak se mějte, čago!

0: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rokové pípě. Na Rádiu Beat.
1: Od mikrofonu Rádia Beat vás opět po týdnu zdraví Radek Lajtl a přeje všem píťačkám i píťákům pohodový letní večer. Začíná další roková pípa a před námi jsou tedy 4 hodiny, které si opět sami naplníte tou nejlepší muzikou podle vaší chuti, nálady a fantazie. Využít k tomu můžete SMS bránu 720 001 222 anebo mail studio@radiobeat.cz. No a kdo by si chtěl popovídat a třeba i přidat nějaký vzkaz nebo se podělit o aktuální zážitky z dovolené, pro toho je tady linka 210 32 33 34. A když už máme 80kový víkendový speciál, tak jsem si na start dnešní rokové pípy vybral jednu z těch ikonických skladeb 80. let. Still of the Night. No a zbytek už je zase na vás.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, tady Tomáš Olomouc. Já bych chtěl nechat zahrát Prosiné Jáchyma k jeho 9. narozeninám. Něco od Sabatonu.
2: No tak to nebude problém. Sabaton určitě rádi pustíme, když je to takhle pro malýho rockera. A kterou má v oblibě?
1: Má rád Bismarck, ale pokud nebude k dispozici, tak cokoliv od nich. Moc krát díky a všechny na rádiu být zdravím a děkujem, jste super rádio.
2: Děkujem a já zdravím malého rockera a doufám, že neuhne z nastoupené cesty. Minimálně to... na něj dohlídnete.
1: Jo, to minimálně. Díky moc.
2: Dobře, tak jo, tak ho pozdravujte a ať dál fandí té správné muzice.
1: Jo, budem dohlížet. Díky, hezký večer.
2: Tak jo, hezký večer i vám, mějte se hezky.
1: Na shledanou.

0: Holka, která má říz. A ten výčepník. Roková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj Radku, já dám zhořit. Tak jsem tak nějak docela v životě sám a asi by mi pomohlo nitranská skupina Horký že slíže, ideálně skladba Mám v P a tak dále.
2: Jo, na lehátku,
1: budu
2: ano.
1: Na lehátku, budu moc rád. Přeju všem hezký večer, všem výťákům i tobě samozřejmě. Měj se moc hezky, ahoj.
2: Díky a tuhle písničku samozřejmě rádi pustíme a jestli tě aspoň trošku zvedne náladu, protože z tvýho hlasu cítím takový lehkej smutek, tak tě ji rád pošlu a třeba to zafunguje.
1: Moc děkuju, hezký večer všem, ahoj.
2: Ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Roková pípa. Na Rádiu Beat.
2: Ahoj, dobrý večer, Radku. Tady Tomáš z Lamberka. Já vám přání nechat zahrát od Petra Gabriela nějakou skladbu. Nechám to na tobě asi.
3: No, dobře, a dobře. Tak to si mě teda nedal úplně lehkej úkol, ale no, určitě něco najdu od něj.
2: A nebo s Kate Bush, to je jedno, ale prostě pro všechny lidi a tak, se všichni mají krásně.
3: Jo, pro všechny, kteří mají rádi Petra Gabriela a dobrou muziku. Takhle bychom to mohli shrnout, jo?
2: Jo, určitě, děkuju moc.
3: Dobře, tak já něco vyberu a děkuju, že jsi si vzpomněl na Petra Gabriela. Toho už jsme zase dlouho nehráli, tak rádi zařadíme. Jo, je skvělej, jo, určitě.
2: Hezký večer.
3: Tak jo, děkuju. Ahoj, měj se hezky. Ahoj.
2: Ahoj.

0: Šárková pípa. Na rádiu Beat.
1: Šárka, dobrý večer. Já mám prosbičku, já bych poprosila o písničku Nazaret, Love Hurts. Je to písnička, kterou jsem kdysi vzpomněla před 26 lety, když jsem jela se synem do porodnice. Jsem šla rodit, se vrve, láska bolí. A tím, že syn už je přece jenom 26 let mu je, a budem, co se budeme, láska bolí stále, ať ty děti, ať jsou malý, velký, vždycky je budete milovat a vždycky to bude bolet, protože musíte je pustit do světa.
2: Tak.
1: Děkuju moc.
2: Ano, máme úplně stejnou zkušenost, vím, o čem mluvíte, dokonce i stejně starý dětičky. Takže ano, přesně vím, co chcete a proč to chcete zahrát. Přání splněno, já vám přeju, ať máte hezký večer a ať ta láska nebolí.
1: Děkuju moc krát a krásný večer všem.
2: Díky, mějte se.
1: Vy taky děkuju, naschledanou.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Jsem rád, že se mi zase po čase ozval náš pravidelný posluchač, Bíťák, velký rocker, Murphy. Mimochodem, Bíťák, který pro rockovou pípu a pro mě tedy objevil tu skvělou kanadskou kapelu Crownlands, kterou jsme si tady taky nedávno pouštili. Dneska Murphy nechce nic exotického, nic z Kanady, ale když už se tedy věnujeme 80-kovým a 90-kovým kapelám, tak mi připomněl, že už dlouho neslyšel kapelu Nová růže. A jestli by tedy šlo pustit něco tady od té party. Murphy určitě. Nová růže, to je taky taková neprávem opomíjená partička, která sice nehrála moc dlouho, ale za to zanechala významnou stopu v našem Big Beatu. A já jsem tady zapátral v našem archivu a našel jsem tam písničku Ten stroj seš ty. Takže Novou růži a Ten stroj seš ty teď posílám nejenom tobě, Murphy, ale i všem, kdo třeba si rádi připomenou tu dobu před, dejme tomu, 30 lety, kdy třeba frčela právě tahle muzika.

0: Kolonka, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Tak.
1: Chtěli byste mi prosím zahrát Linkin Park?
2: No, Linkin Park určitě. Tak povídej, jakou chceš.
1: Klasiku, prosím.
2: Nějakou klasiku. Aha. Dobře, takže to necháš na mě.
1: Jo, dobře.
3: Do Ždírnice, že to
1: chceš? Do Ždírnice, prosím.
2: Ždírnice?
1: Jo, jo.
2: Přiznám se, že vůbec netuším, kde je taková pod Ždírnice Krkonoší. Může být.
1: Pod Krkonoší.
2: Pod Krkonoší. No tak tam musí být krásně. Tak já tam... No věřím tomu. Tak tam pošleme ty Linkin Park.
1: Jo, prosím.
4: Hubert Markáně.
2: Co pak je to tam za nápovědu vzadu?
1: Tady Olga.
4: Hubert Macháně.
2: Jo, Huberta Macháně dáme někdy jindy. Mladý pán měl asi první přání, tak dáme mu přednost a dáme Linkin Park, jo?
1: Děkuji.
2: Tak jo.
1: Děkuji.
2: Tak posíláme Linkin Park do Podkrkonoší. Vy se mějte hezky a tebe zdravím a doufám, že u toho Big Beatu a u toho roku vydržíš co nejdýl.
1: Jo, vydržím.
2: Tak to je správný. Tak se měj hezky a ahoj.
1: Ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Ahoj, Standa. Chtěl bych pro všechny rybáře, který třeba mají rádi trošku takového toho irského roku, tak Dropkick Murphys a skladbu Blood a možná třeba 5. srpna v Praze budou.
3: To je vlastně pravda, že přijedou tihle, no oni to nejsou Irové, že jo, on je to Boston.
2: No oni jsou to, jasně, já jsem...
3: Irové z Bostonu, jako tak.
2: Irský rok, že jo, ale, no. Ale jsou to Amíci, že jo, ale jasně, no, je to bostonská kapela, no.
3: No tak...
2: Ale jsou hrozně, hrozně plodní, ty jo, oni mají mega desek, ty jo.
3: Jo, jako, jo.
2: Takže to, a jsou jako i docela jako dobrý koncerty, já už jsem na jednom byl, a takže se teďkon těším jakoby znovu, je to ty jo, u Elektry v Praze a dobrý to asi bude, doufám teda.
3: No to bude dobrý, to je úplně jasný. Jo, takže uděláme takovou jako třeba malou pozvánku, pustíme Dropkick Murphys, Blood, no a třeba navnadíme někoho, kdo o tom ani nevěděl, o tom koncertě, anebo jestli váhal, jestli ano nebo ne, no tak teď už určitě půjde.
2: Prima, ale díky a hezký večer.
3: A dáme to teda pro všechny rybáře, si říkal, jo?
2: No může to být, no, ale pro všechny, že jo, tak jako...
3: Pro všechny?
2: My jsme rybáři, tak...
3: Dobře, takže pro všechny a ještě navíc pro rybáře, tak.
2: Jasně.
3: A máme to.
2: Dobro.
3: Dobrá, tak díky. Měj se hezky.
2: Ale mějte taky.
3: Čau, ahoj.
2: Čau.

0: Taková pípa. Na rádiu Beat.
1: No, nazdar Radku, tady jedo, z Považskej Bystrice.
2: Zdravím na Slovensko.
1: Ďakujem pekne. Strašne rád by som zahral môjmu bývalému najlepšiemu kamarádovi, pretože dneska je tomu presne 2 roky, čo nás opustil nečakane. Bol to rocker telom, srdcom, dušou, frontman kapely, miloval strašne hudbu. A jeho najlepšia kapela, čo najraz miloval, bol Status Quo. Tak čo by som od nich niečo, ja neviem, Karolajnu, Down, alebo môžeš aj ty vybrať niečo. By som to poslal do toho rokového neba a pre všetkých Byťakov aj pre teba, lebo ste super rádio.
2: Děkujeme, děkujeme. A určitě od Status Quo něco vyberu, to asi nebude problém, tím mají spoustu hitů, máme tady plný archív, tak snad se kamarádovi bude tam nahoře aspoň něco z toho, co mu tam pošleme líbit.
1: To jsem rád, protože jich strašně miloval. On chodil za nimi děkať aj po anglicku, fotky má s nimi, podpisují, one, strašně jich miloval a by som bol rád, keby sa mu, aspoň takto by sa pripomenul.
2: Určitě, určitě, přání předem splněno a pošleme Status Quo jednak k vám na Slovensko a potom kamarádovi tam nahoru.
1: A k vám do Čech a i tebe.
2: Tak dobře, pošleme si je všude prostě.
1: Jasné, děkuji velmi pekne, jsem rád. No, není majte se tam pekne.
2: I vy se mějte hezky. Hezký večer, mějte se.
1: Ahoj. Podobně, čau.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Před chvílí mě sem dorazil jeden mail, z kterého je jasné, že nejenom, že posloucháte naše víkendové vysílání věnované osmdesátkám a těm kapelám načesaným, natupírovaným, ale navíc ho posloucháte opravdu pozorně, protože Byťák Olda mi napsal, že celý den sedí u rádia a marně čeká, až se objeví nebo až uslyší vlastně jeho oblíbenou osmdesátkovou partu, a to byly Bad English. A pokud tedy neslyšel celý den, tak by poprosil mě, abych mu ji aspoň do rockové pípy dneska zařadil. Takže samozřejmě tohle přání taky rád splním, už jenom proto, že tuhle kapelu jsem měl hodně rád. Ona teda se trošku vymyká, protože nebyla to úplně typická hair metalová kapela, ale tohle vlastně byly členové kapely Journey plus zpěvák John Wade. Byl to takový jednorázový projekt, oni natočili tuším dvě alba, pak se zase rozešli. Ale je vidět, že své fanoušky si tahle muzika našla a zasloužila by si, aby v éteru taky zazněla. Takže tady Oldovi posílám Bad English a skladbu Tough Time Don't Last.

0: ten výčepný. Roková pípa Rádia Beat.
1: Dobrý večer, volám z Náchoda, jmenuji se Honza a chtěl bych nechat zahrát pro Michala a Katku, který se stali dnes šťastnými rodiči malýho Ondráška. High Hope od Floydu. Díky.
2: To samozřejmě zahrajeme rádi. A já malému človíčkovi, který se právě narodil, tak přeju jenom to nejlepší a vítej u nás na světě a doufám tedy, že taky z něj bude rocker.
1: No to určitě. Tak díky moc.
2: Dobře, tak jo, tak se mějte hezky a
1: dík.
2: Naschledanou.

0: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rockové pípě. Na rádiu Beat.
1: Pro začátek druhé hodiny dnešní rockové pípě jsem ještě jednou zalovil v tom našem bohatém osmdesátkovém archivu a oprášil jsem pro vás jeden starý hit německé kapely Domain. Ale kterou přidáme do playlistu jako další, o tom už si zase rozhodnete vy sami. Takže pište a volejte, ať máme čím naplnit ty tři hodiny, které jsou ještě před námi. Jejich nerušený poslech vám přeje Radek Lajtl.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: O kapelu Jamaron a jejich píseň Kamikadze mě požádal už odpoledne SMS-kou býťák Tomáš z Popelova. Já tohle přání tedy plním moc rád, protože si myslím, že tahle kapela patří teď momentálně možná k naší špičce. Možná je to pro někoho odvážné tvrzení, ale pokud byste měli možnost vidět je někde naživo, jděte se na ně podívat, protože opravdu to stojí za to. Vyprodali Forum Karlín, to se taky nepovede hned tak někomu, ale nejenom, že hráli v Karlíně, tam už hrálo spoustu kapel, ale myslím si, že Jamaron poprávu patří teď k tomu nejzajímavějšímu a nejlepšímu, co se dá na českých rockových pódiích vidět. Kdo mi nevěří, může se třeba přesvědčit teď, protože píseň Kamikadze právě teď posílám. A nejenom Tomášovi, ale i všem, kdo by třeba dokázali ocenit tuhle dobrou kapelu.

0: Roková pípa na Rádiu Beat.
1: Ahoj, tady Jakub z Plzně. Mohu poprosit o nějakou písničku, od té něco rychlejšího spozdíš z těch raných věcí. Děkuju.
2: Jo, určitě, to bychom dali. Kapela Tesla, vidíš to, to si mi připomněl, tu už jsme strašně dlouho nehráli a něco teda vylovím z archivu. Jo, určitě.
1: Když tam něco najdeš, budu rád. Děkuju.
2: Jo, a komu bychom to poslali ještě?
1: Ale všem těm starým býťákům, jako jsme my.
2: Tak dobře. Tak si zaspomínáme na mládí, nebudu říkat dětství, na mládí.
1: No,
2: tak.
1: To ne, na mládí. Ne. 70. letech jsme byli jenom mladí.
2: Tak, no Tesla to jsou 80. ne vlastně?
1: To jsou 80.
2: No, tak mládí, tak nebudeme říkat.
1: To bylo
2: děti.
1: Hodně pěkný mládí.
2: Bylo. Jak říkám, v blbej době, ale nám se to líbilo, byli jsme mladí.
1: Jo, jsem tam se hodilo sehnat.
2: Jo. Hele, ty jako krajan plzeňský, tu budeš určitě pamatovat spoustu věcí, veď? Šeříkovka a burzy a...
1: No. Jak nás tam naháněli.
2: Jej. Tak to jsme se tam možná někde viděli.
1: Asi jo.
2: Dobrý, tak jo, tak dáme Teslu a ty se měj hezky a díky za tenhle tip. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, tady Pershing. Moc zdravím samozřejmě tebe jako skvělýho výčepáka a zdravím i samozřejmě rádio Beat a všechny posluchače. A přiznám se, že bych rád, aby jsme si my všichni poslechli skupinu Living Blues, možná ji někdy z vás znáte, možná úplně ne, ale rád bych, abych se zahrál song Šalina, protože se mi opravdu líbí a věřím, že na prostý většině dýťáků tato muzika bude taky vyhovovat.
2: Marně přemýšlím, jestli už jsme ji někdy pouštěli nebo ne. Možná se pletu, moje paměť teda není úplně nejlepší. Občas mám pocit, že mám paměť jako akvarijní ryba, jenom 3 vteřiny nazpátek.
1: Ano.
2: Ale tady Living Blues, myslím, že to bude možná v rokový pípě úplně premiéra.
1: Já jsem přesvědčený, že speciálně v tom rokovém výběru sobotním bude to skutečně premiéra. Já jsem docela dlouholetý a vytrvalý posluchač, ale přesto jsem přesvědčený, že naprostý většině býťáků tahle muzika bude lahodit.
2: No tak, tvoje výběry vždycky lahodí. Tak proč by měl být dnešek výjimkou? Dobře, takže kapela Living Blues, možná v premiéře, a píseň Šajlina na přání pana Peršina.
1: Ať se všem líbí.
2: Určitě
1: krásný,
2: bude.
1: Dobrý večer.
2: Díky, měj se fajn, ahoj.
1: Ahoj.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj Radku, chtěl bych zahrát pro moji milovanou manželku Ivanku jednu skladbu od Aleše Brichty, Andílek. PS, taky máme rádi kočky. No, tak teď nevím, jak to bylo myšleno, ale v každém případě Aleše Brichtu a Andílka zahrajeme. Aspoň nám to tady trochu naředí tu Big Beatovou klasiku, protože

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Ahoj, dobrý večer. Zdravím všechny býťáky a chtěla bych nechat zahrát písničku od Franka Zappy Bobby Brown pro mého nejmilovanějšího Jakubíčka k jeho dnešnímu svátku a že ho moc miluju. Díky moc, Sojka.

0: catch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Rocková pípa na rádiu Beat.
2: Dobrý večer, tady Beaťák Miloš. Zdravím vás. Chtěl bych nechat zahrát pro všechny Beaťáky, kteří tráví příjemný sobotní večer u rádia Beat. Mělo by to být něco od Metaliky, jen tak pro letní pohodu a dobrou náladu. Takže ještě jednou zdraví Beaťák Miloš, Suvězda.
3: Miloši, já tě teda děkuju za tenhle tip. Metaliku samozřejmě dáme. Konkrétní přání nějaké nemáš, nebo poradíš mi, na který album se má zaměřit?
2: No, říkám, ideální by byl Fade to Black, nebo asi to nechám klidně na tobě, co vybereš. Takže já děkuji.
3: Já taky děkuju nejenom za ten tip a hlavně za to přání. A doufám tedy, že Beaťáci ten dnešní letní večer tráví opravdu v té pohodě, s něčím dobrým po ruce, s něčím vychlazeným a hlavně s dobrou muzikou.
2: Tak jo, díky.
3: Děkuju, měj se hezky, ahoj.
2: Taky ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na Rádio Beat.
1: Ahoj Radku, zdravím nejlepší Rádio Beat a nejlepšího moderátora.
2: Děkuju.
1: Sedíme teďko v pergole, máme tady takovou menší jako rodinnou oslavu a moc bych si přála zahrát k výročí Ozzyho pacienta číslo 9, jestli by to šlo.
2: No výročí Ozzyho, to už se mi tady sešlo asi 4 nebo 5 přání a všichni chtěli teda něco jiného. Já bych se přimlouval za to, kdyby jsme zahráli třeba tu krásnou pomalou věc Old LA Tonight, to už chtěli 2 býťáci před tebou, tak jestli by tě to nevadilo, že bychom dali
1: ne,
2: třeba
1: nevadilo,
2: tuhle.
1: Nevadilo. Hlavně, jako ať lidi vzpomenou na Ozzyho.
2: No lidi vzpomínají právě už celý odpoledne, skoro tady chodí zprávy. Nezapomeňte na Ozzyho, dneska je výročí.
1: Tak jo, díky a všem Ozzákům dobrý večer.
2: Děkujeme za tohle připomenutí, rád samozřejmě tohle, byť smutné výročí, připomenu.
1: No. A mohl tady s náma ještě být hodně dlouho, no.
2: No. Už toho přežil hodně, tak ještě mohl chvilku vydržet.
1: No, ještě chvilku. Tak jo. Takže hezký večer všem.
2: Děkuju, tobě taky. Ahoj.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Dobrý večer do rádia. Prosím, chtěl bych nechat pro moji nemocnou Šárku něco od Kysáku, nejlépe Detroit a ať se mi brzy uzdraví. Jste nejlepší rádio. Moc krát vám děkuju a všichni si to užívejte. Dušan, New Jersey.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na Rádiu Beat.
2: Milé, ahoj Rádio Beat, já bych nechat zahrát pro naši tiktokovou dceru Magdi k jejímu svátku od Led Zeppelin Kašmír. Magdi, přejeme ti hodně štěstíčka, zdravíčka, které potřebuješ a brzký návrat domů. To ti ze srdce přejí TikTok rodiče, Uzinka a Dani a celá Uzi banda z TikToku. Máme tě rádi.

0: být.
1: Miláčku, pojď sem.
2: Ale když já nevím.
1: Neboj, nikdo tady není. A víš co? Předtím to bylo lepší.
0: Přesně, mikina Beatu sekne každému. S kapucou i bez. V několika barvách a mnoha velikostech. Máme je s břichem i bez břicha. Mikiny Beatu objednávejte na adrese klub.radiobeat.cz. Na co máte chuť vy? Natočte si také v rockové pípě. Na Rádiu Beat.
3: Právě v tuhle chvíli se dnešní rocková pípa přehoupla do své druhé půlky. Tu odstartuje Robin McAuley a ti býťáci, kteří by si také dnes večer třeba chtěli poslechnout muziku podle svého přání, můžou poslat SMS-ku na 720 001 222 anebo volat 210 32 33 34. Klidný večer a nerušený poslech vám z býťáckého výčepu přeje Radek Lajtl.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Buď rád, šaman z Libišan.
2: Nazdár, ahoj šamane.
1: Hele, já bych měl takový přání. Chtěl bych zahrát Iron Maiden, Tanec se smrtí.
2: Dance of the Dead, jo, to bysme mohli, samozřejmě.
1: Tak to jsi hodnej.
2: Dělám, co můžu. A ty si ještě můžeš vybrat dokonce, komu bys to chtěl poslat, a nebo komu to chceš věnovat.
1: Hele, tak já bych to teda poslal všem, který mají rádi Maidení, tady kámošovi, Lukášovi, co tady se mnou paří, tobě a všem do Beatu. Děkuju.
2: Měj se hezky a přeju hezký večer.
1: Zatím.
2: Ahoj. Čau.

0: ten výčepník. Roková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj Radečku, tady Ola. Já bych si strašně moc přála zahrát písničku Twisted Sister to Price. A má to jeden důvod. V pondělí 20. července ve 12 hodin jsem si řekla ano, před 35 lety s nejlepším mužem na celém světě, který se jmenuje Kája. A nikdy bych to nevrátila zpátky. Proto to Price. To je největší cena, kterou jsem mohla v životě dostat. Chtěla bych mu za to poděkovat a za jeho trpělivost, za jeho lásku a za vůbec za spokojený život, který s ním mám.
2: Tak to je moc krásný, Olinko, tak to si měla štěstí, že si našla toho úplně nejlepšího chlapa. A já vám přeji oběma, ať vám to vydrží dalších spoustu let a ať se máte pořád tak rádi a ať zažíváte pořád takovou pohodičku jako doteď. Máš pravdu, je to ta nejlepší cena, co můžeš prostě od života dostat, když máš vedle sebe někoho, s kým můžeš strávit nejenom 35 let, ale věřím, že ještě mnohem víc.
1: S kým můžeš toho stáhnout celou tu káru.
2: Ano, přesně tak.
1: My jsme ty správní rockeři, proto se máme tak rádi.
2: Tak, teď jste řekla úplně nejvíc. Tak jo, hele, díky moc. Pozdravuj Kájka, mějte se hezky, ahoj.
1: Vyřídím, pa, ahoj, ahoj a děkujeme, pa.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: No ahoj, jsme vnoučaty na chatě. A tatínek jejich dneska odjel. A oni by mu chtěli nechat zahrát nějakou písničku. A teďka by ti řekli jakou. Tak mluvte.
3: My bychom chtěli od Sepou kultury. Blues Bloody, tedy Root Bloody Roots.
4: Je, kluci, ale to zrovna bych asi dneska nehrál. Já bych to nechal zítra na Hard and Heavy Standovi. Já bych radši zařadil dneska nějakou rockovou klasiku. To jsem vás zaskočil, že jo?
2: No jo, no tak třeba Stony nějaké.
4: Přesně, to by bylo dobrý.
2: Jo, děti, můžou to být Stony?
3: Jo.
2: Tak děkujem.
4: Dobře, tak dáme od Rolling Stones, něco tam prostě najdu a pošleme to tátovi na cestu, jo?
3: Jo, jo, děkujem.
4: Tak jo, tak není zač, mějte se hezky. Ahoj.
2: Ahoj.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: S Byťákem Jirkou z Luk nad Jihlavou jsme tady před chvílí moc hezky povídali po telefonu, moudře jsme pohovořili, jak říkám. Ovšem, někdy se stane to, že i při nejlepší vůli technika zastávkuje a ten rozhovor se nenahraje. Takže já si Jirkoj omlouvám, ale to vůbec nic nemění na tom, že jeho přání, kapelu Traktor a píseň Když dojdou náboje a vzduch, že bych nepustil. Naopak, posílám teď na Vysočinu traktoristy a Jirkovi přeju hezký večer a ať pokračují v tom rozjezdu, jak naznačil, i nadále.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer. My jsme teď na prima partička. Přáli bychom si, jestli bylo možné něco si nechat zahrát na psání.
2: No, určitě. To víte, že jo.
1: Tak my bychom chtěli něco od Akceptu, něco trošku od Podlahy, jestli by to bylo možné.
2: Od Akceptu a ještě od Podlahy, aby to bylo. No.
3: No jasný.
2: Tak máte nějaký návrh?
1: Já nevím, tak třeba Breaker.
2: Stará klasika, jo. Proč ne? Jo, dáme, tak dáme jo. Breakera. Kam tak to budeme jo, posílat, pro koho to bude, komu to věnujeme?
1: Tak bude to pro Standu a jeho partu.
4: Martinka, Ivetu, Táňu, Téťu.
1: A bylo by to do Tatrovi.
2: Dobře, tak jo.
1: Tak jo, díky.
3: Děkuji, na shranou.
1: Díky, mějte se hezky, díky.
2: Vy taky, hezký večer.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Dobrý večer, Radku, ahoj.
2: Ahoj.
1: Poslouchej, chtěl bych něco zahrát, je to možné?
2: No, to víš, že jo. Proto jsme tady.
1: Já jsem si vybral pro mojeho bývalého kamaráda, nebývalého, který, jak říkal ten kamoš z toho Slovenska, že ten už je v nebi, tak můj kamarád taky už je v nebi 2 roky, Guma, velice dobrý basista a největší Black Sabbathista ve střední Evropě.
2: Takže tak, tuším, co budeme asi pouštět.
1: Něco z Technical Ecstasy.
2: Dobře,
1: Nějaká palba pěkná.
2: Dobře, zkusím něco vybrat, aby se to tam nahoře kamarádovi líbilo.
1: Takže pro všechny výťaky a pro Gumu. Děkuju, čau.
2: Ahoj.

0: Tak kterou dáme? Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, ahoj, prosím tě. Měl bych takový přání, jestli by bylo možný. Teďka, jak začala ta fotbalová liga, za Slovácko hraje Gianni Niarchos, tak nešlo by zahrát Stavrose Niarchose?
2: To je Jirka Schellinger, viď?
1: To je Jirka Schellinger, ale já bych chtěl, když jste dneska hráli osmdesátky, tak jestli by to nešlo z toho alba František Ringoček 1983, kde to zpívá Milan Schellinger.
2: Pokusím se to najít. Já vím, že to tady někde v archivu máme. Neřeknu tě teda úplně přesně, v jaké verzi. V každém případě budu se snažit to přání splnit.
1: Protože jinak to hraje zemětřesení, ale první to hráli právě jako byl to asi projektil s Milanem Schellingerem a zahráli to na tyhle tý desce, kterou mimochodem před několika týdny jste říkali, že je pozapomenutá a jsou na ní dobrý věci.
2: Tak to bychom měli tu desku oprášit, oživit a pustit jí aspoň.
1: No, jsou tedy na tom popový sračky některý teda.
2: Dobře, tak ty vynecháme.
1: Jako Markéta Muchová tam zpívá, takže ono to nejde pustit celý.
2: No to ne, to by byl strašný bizár, ale určitě z toho něco vyberu a toho Stavrose dáme, jo?
1: Jo, tak kdyby se klukovi dařilo tady u nás v lize.
2: Dobře, tak jo, tak mu to aspoň takhle třeba pošleme a třeba ho to nějak nastartuje.
1: No, moc díky, pěkný večer, ahoj.
2: Tobě taky, ahoj.

0: taková pípa. Na rádiu Beat.
1: Tak jsme si od fotbalu moc neodpočinuli. Sotva skončilo mistrovství světa, začala naše liga. A teď mi volal fanoušek Viktorky Plzeň, který se vrací z toho prvního kola. Viktorka prohrála doma s Libercem, takže nálada v autě nebyla úplně nejlepší. Tak mě poprosil, jestli bych jí náhodou nepozvedl něčím od Rammstein. Takže samozřejmě tohle přání taky splním rád. Byť tedy jsem Plzeňák, tak přiznám se, že Viktorce moc nefandím, takže tahle zpráva mi nechala tak trochu chladným. Mám jiné favority v jiné lize, ta ještě nezačala. Ale ano, chápu zklamání plzeňských fanoušků, tak aby jim to nebylo líto, tak pošleme ty Rammsteiny a třeba jim to zvedne náladu.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Tady Markéta z Mezihorský. Já bych chtěla, jestli byste nám mohla zahrát pro naši velkou partu, co tady grillujeme. Tak můžeme od katapultu něco?
2: Ano, to bychom mohli.
1: Třeba z nevěstu, smutnou.
2: Jo, smutná nevěsta. Teď jsem zapátral v paměti, co vlastně po mně chcete. Smutná nevěsta, jasně. Tak jo, a bude to teda pro tu vaši partu ke grillování.
1: Super partu na grilování.
2: Tak super, to nesmím zapomenout. Super partu. Dobře.
1: Ano.
2: Tak jo, co máte dobrého na grilu?
1: Máme kuřecí maso, stejky, klobásky. Zveme vás, klidně přijďte.
2: No, děkuju za pozvání. To už dneska asi nestihnu, ale udělali jste mi chutě.
1: No to jo, to od 5 hodin grilujeme a furt se griluje a super. Krásný tak den jo. Máme, hezký večer.
2: Tak, ať ten večer ještě stojí za to a pořádně si ho tam užijte, já vám tam pošlu ten katapult, jo?
1: Ano, díky moc, hezký večer, naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Radku, tady Roman.
2: Ahoj, nazdar, Romane.
1: Prosím tě, ve středu to bylo rok, co nám odešla maminka, tchýně, babička, prababička Hanička a odešla stejný den jako Ozzy. Tak jestli můžeme něco nahoru pro ně od Ozzyho.
2: Ozzymu budeme hrát určitě a už jsme tedy hráli a myslím si, že ten večer dneska budeme několikrát připomínat tohle smutné výročí.
1: No.
2: Bohužel tedy se k tomu ještě přidává i to tvoje. To se nedá nic dělat, patří to k životu.
1: No
2: a určitě tam nahoru něco pošleme.
1: Jo, budeš hodnej. Ale takovou tchýni, jako jsme měli my, jako, tak to přeju všem.
2: Tak to jsi měl, štěstí. A co bychom tady
1: první,
2: zahráli?
1: Ale mě to jedno, já to nechám na tobě.
2: Necháš to na mě, tak dobře, něco vyberu a pošleme to nahoru, tak, aby se to líbilo
1: určitě,
2: tam nahoře
1: určitě.
2: Všem, kteří
1: tak,
2: jsou tam.
1: Ale díky a hezký večer všem.
2: Tobě
1: díky
2: taky, ahoj.
1: Ahoj.

0: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rokové pípě. Na Rádiu Beat.
1: Tak, koukám, že se nám pomalu blíží zavíračka, takže jestli si ještě chcete třeba vylepšit závěr dnešního večera vaší oblíbenou kapelou nebo písní, kterou byste ještě rádi slyšeli, pošlete mi SMS-ku na 720 001 222 anebo volejte na linku 210 32 33 34. Pohodový závěr sobotního večera s Rádiem Beat vám přeje Radek Lajtl.

0: Tak kterou dáme? Je to na vás, býťáci. Roková pípa. Na Rádiu Beat.
1: Dobrý večer, ahoj. Tady ahoj. Tomáš z Olomouce. Zdravím všechny býťáky a bych moc rád zahrál našemu synkovi Jáchymovi dodatečně k narozkám, jestli by to šlo, něco od Queenu, třeba Show Must Go On.
2: No to by šlo určitě, Show Must Go On, určitě pustíme rádi, zvlášť když je to přání k narozeninám.
1: Děkujem moc.
2: Tak se mějte hezky, pozdravujte taky mladého pána a že
1: vyřídíme,
2: posílám
1: a díky
2: jako
1: moc za ochotu.
2: Dodatečný dárek ty Queeny.
1: Jasně, hezký večer všem býťákům. Ahoj.
2: Ahoj.

0: Roková pípa. Na Rádiu Beat.
1: Ano, slyšíme se.
2: Ano, slyšíme se, zdravím Rádio Beat.
1: Dobrý večer, jaké máte přání?
2: Dobrý večer, já bych chtěl zahrát na Mezihorskou pro naši partičku a byla by to taková předsvatební písnička.
1: Vy se ženíte?
2: Ano, žením příští měsíc.
1: No tak to gratuluju.
2: Děkuju moc krát.
1: Tak co vám zahrajeme na šťastné vykročení do nového života?
2: Tak bych chtěl od AC/DC Hell's Bells.
1: No, já jsem čekal Highway to Hell, to jsem si říkal, to by bylo možná stylové, ale asi ve vašem případě to nebude. Vy do toho vstupujete s nadšením, to je vidět na hlase.
2: Je to ono.
1: Jo, našel jste tu pravou, konečně. No, přesně. Chvilku to trvalo, že jo?
2: Po těch letech je to ta pravá.
1: Tak, to vám gratuluju. Takže dáme AC/DC Hell's Bells. No a já vám samozřejmě přeju, ať ty léta, který strávíte po boku novomanželky, tak ať jsou jenom ty nejlepší.
2: Děkuju moc krát a bylo by to na Mezihorskou pro moji mamču, tatínka a jeho přátelé a pro všechny, co poslouchají Radio Beat, to je pak skvělý.
1: Děkujeme a já teda AC/DC pošlu všem těm, koho jste jmenoval a speciálně tedy vám jako novomanželovi a přeju fakt všechno nejlepší, to vám držím palce.
2: Děkuju moc krát, mějte se hezky.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, Franta a Praskové si, zdravím Radku.
2: Ahoj.
1: Já jsem poprosil něco o Torice i Plzeňský, protože jako pro Plzeňáka to bude jednoduchý něco najít a my na něj jedeme ve čtvrtek do pivovaru, takže byste měli takový předkrm.
2: Závidím vám, protože já tam nemůžu, tak si aspoň Odysseu dáme, aspoň takhle, ne naživo, ale užijte si jasně, čtvrteční večer, tak.
1: Jasně, určitě jezdíme tam každý rok, nemá to chybu, už na ně těším, no. Tak něco najdi, ty vybereš určitě dobře.
2: Jo, určitě, mám tady toho dobrý. Spoustu, to je taková jasně. Legenda, že ta nám tady nechala takových věcí, že nevím, kterou napřed, ale určitě něco jasně, vyberu.
1: Určitě, bezvadný, já ti moc děkuju a všem býťákům to pošleme, určitě se jim to bude líbit.
2: No, o tom žádná, Odysseo, jo.
1: Ha,
2: ještě navíc z Plzně, tak.
1: No právě, že z Plzně, no, to je úžasný, ne? To bude bomba, no.
2: Tak jo.
1: Děkuju moc a měj se hezky, ahoj.
2: Taky, ahoj.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj, tady Andy.
2: Ahoj, Andy. Jaké máš přání?
1: Já bych ráda nechala zahrát něco od Golden Earring, protože jejich frontman a zakladatel, zpěvák, tak on vlastně zemřel před rokem, bohužel, den potom, co zemřel Ozzy.
2: Takže vlastně,
1: to skoro nikdo nezvěděl, to čiš.
2: Ten Ozzy to tak nějak jako překryl všechno, no.
1: Přesně tak. Oni prostě byli Holanděni a tam se o tom vědělo, jasnačka, ale jinde nic moc ne. A je to škoda, to byla parádní kapela, myslím, že by se i hodila do toho víkendového tématu, takže něco od Golden Earring.
2: Dobře, dobře. A vlastně hodí se to i na to vzpomínání, protože Ozzyho si připomínáme to výročí, takže vlastně můžeme připomínat i tohle. Dobrá, tak zařadíme kapelu Golden Earring. Já doufám, že několik pamětníků ještě si na ní vzpomene, protože to je opravdu kapela, která patří do těch spíš asi sedmdesátek, než do toho osmdesátkového víkendu, který hrajeme teď.
1: Každopádně do toho jako her roku nebo glam roku, tak v té době tak se s tom určitě přizpůsobili a vypadali a hráli i ten styl, jo?
2: Dobře, dobře, tak díky za připomínku, rádi zařadíme i tuhle kapelu. Jo? Děkuji za tenhle tip, mějte se hezky a přeju hezký večer.
1: Taky hezký večer, ahoj, papa.
2: Ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Zdravím všechny býťáky, ahoj, ahoj.
3: Ahoj.
2: Jestli bych mohla poprosit o zahrání písničky od pražského výběru Olda je přítel můj?
3: Olda je přítel tvůj, sice jsme ji pouštili minulý týden, ale asi nevadí, dáme
2: jí. Asi by to šlo, tak super, jo. Děkuju moc.
3: Já si myslím, že takováhle legenda, když zahraje dvakrát, že to asi nikomu nevadí, spíš naopak.
2: Bezvadný, mám radost, děkuju moc.
3: Tak jo, děkuju. A bude to jenom pro tebe, nebo chceš
2: bude
3: se podělit?
2: Bude to pro rodinu, co tady sedíme ve Vlkově nad Lužnicí, grillujeme a pro všechny býťáky a pro tebe samozřejmě.
3: Děkuju, takže zdravím na Lužnici, tam musí být taky krásně. Mějte hezký večer. Užijte si
2: taky,
3: ho
2: taky.
3: A ten pražský výběr, doufám, že bude taková ta třešinka na tom dortu.
2: Perfektní, děkujeme moc, mějte se hezky, ahoj.
3: Ahoj.

0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj Radku, tady Dan z Kladna.
2: Ahoj.
1: Pro nejlepší ženskou mého života Škorpiony tam zahraj, prosím tě, jo?
2: A kterou od Scorpions by si chtěl zahrát?
1: The Wing of Change, nebo jak se to
2: jo,
1: jmenuje,
2: jo? Wing of Change.
1: Ano.
2: Jo, jo, to už jsme taky dlouho nehráli, takováhle.
1: Přesně tak.
2: Nechci
1: tak,
2: říct jo? Úplně odrhovačka, ale svýho času to byla písnička, ta hrála všude. Ano. Tak dobře, tak ji dáme. Když je to pro nejlepší ženskou na světě, jak říkáš, tak to musíme zařadit.
1: Děkuju moc, jo?
2: Tak jo. Tak
1: ahoj.
2: Ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, já bych chtěl po dnešním celodenním skládání boudy, která byla jako nadlidská práce, složit. A chtěl bych to věnovat, tuhle tu písničku, svojí rodině a přátelům. A byla by to písnička od kapely Citron a jmenovalo by se to Ruce nad hlavou.
2: Jo, to jste asi dneska měl celý den, když jste stavil tu boudu, ne?
1: No, to jsem měl, no. Bylo to náročné.
2: A to ještě nevíte, že ráno se podíváte na zahradu a bouda bude zase složená, jo?
1: No, to naštěstí bude, no. Kdyby nebyla, tak to by bylo hodně smutný.
2: Jo, tak třeba půlka bude chybět nebo tak, ale ne, tak věřím, že jste ji smontoval dobře.
1: Doufám, že ne.
2: Dobrý, dobrý. Hele, tak ať si boudě užijete.
1: Jo, díky.
2: Ať boudička slouží, no a zahrajeme ty citrony a pošleme ji jako odměnu za dobře vykonanou práci.
1: Tak jo, super, díky moc.
2: Tak jo, mějte se, ahoj.

0: Kolonka, která má říz. A ten výčepník. Roková pípa Rádia Beat.
1: Tak dnešní roková pípa pomalu spěje ke svému konci a chybí nám ještě místo zhruba pro tři písničky. Jednu z nich si objednali naši stálí posluchači, kteří nám pravidelně píšou, a to jsou Biggie a Ludy z Karlsruhe. Musím teda říct, že maily chodí v takové roztomilé češtině, žádný překladač, ale vidím, že už se oba dva naučili docela hezky česky. Dokonce mi tady vždycky vyjmenujou, co všechno mají zrovna na stole dobrého, co k tomu popíjí. A dneska si Biggie a Ludy objednali Lennyho Kravice a ještě mi stihli tady jako lehce vyčíst to, že ho málo hrajeme a že už ho dlouho neslyšeli. Ano, to mají pravdu, zastyděl jsem se, a píseň Always on the Run od Lennyho Kravice právě teď zařazuji. Za prvé tedy plním dluh vůči Lennymu a za druhé snad tedy potěším ostatní býťáky tím, co si vybrali ti dva naši přátelé z Karlsruhe. No ale hlavně to bude pro ně, protože je to jejich písnička na jejich přání. Já je tedy zdravím, ať jim chutná všechno to, co mi tady popsali, že zrovna teď mají na stole. No a těším se zase na další mail v té jejich hezké češtině. Tak ahojík!

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Dobrý večer, tady je Olda od Boskovic a já bych si přál něco leního, jestli by to mohlo být od skupiny Garáž Mochomurky.
3: To bychom mohli dát.
2: Jo, ale jestli o té garáže máte, jo? Tak jo, všechny pozdravuju a je to pro všechny býťáky.
3: Dobře, tak snad jim uděláme radost Mochomurkama.
2: Jo, jo, tak jo, příjemný večer.
3: Vám taky, díky, mějte se.
2: Na shledanou.

0: Roková pípa na rádiu Beat.
1: Tak býťáci, ty 4 hodiny utekly zase neskutečně rychle. Jsme na konci dalšího vydání Rokové pípy. Ale ještě než uzavřeme tím úplně posledním kouskem na vaše přání, tak bych zase jako vždycky chtěl poděkovat všem, kdo mi dneska zavolali sem do studia nebo poslali svůj tip, ať to bylo mailem nebo SMS-kou. A musím říct, že z toho množství zpráv mám opravdu velkou radost, protože je vidět, že vás Roková pípa baví. Na druhou stranu mrzí mě, že to pokaždé nevyjde, protože zvlášť dneska bylo těch vašich tipů a nápadů mnohem víc, než by se vůbec dalo vejít do těch 4 hodin. Ale věřím, že až příští sobotu zase v 19 hodin otevřeme tady na Beatu ten náš výčep, tak přijdete a zkusíte to znovu. Do té doby se mějte fajn, užijte si klidný zbytek sobotní noci a přeju vám krásnou neděli plnou té natupírované, ošátkované muziky z našeho speciálu na rádiu Beat. A jako tu úplně poslední píseň jsem si nechal ještě jednu vzpomínku na Ozzyho, ale tentokrát to bude vzpomínka přímo od jeho přítele Zacha Wilda, kterou zařadil na poslední album svých Black Label Society. Takže tady je Ozzy's Song, poslední píseň nejen pro Ozzyho, ale hlavně pro vás. Pro dnešek se s vámi loučí a dobrou noc přeje Radek Lajtl.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Klasik rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Český rok. Radio Beat.